0: Tohle je Express FM.
1: Express FM. FM.

letadlo. Klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Music. First. Express FM.

0: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Hudba na prvním místě.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
8: Express FM.
9: Hudba.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál včera dopoledne a popoledni, přinesl data od 30 tisíc unikátních uživatelů. 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací. Sdělila to Digitální a informační agentura. Test má stejně jako ministerstvo vnitra za úspěšný. V Británii voliči v doplňovacích parlamentních volbách rozhodovali, zda se do zákonodárného sboru vrátí šéf strany Reform UK Nigel Farage. Politik v minulém měsíci po skandálu s nepřiznanými dary v hodnotě milionu liber oznámil, že se vzdává svého poslaneckého mandátu. Tenistka Kateřina Siňaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shui vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Canadian Open prošel nejvýše nasazený pár bez ztráty setu. Dnes bude nadále slunečno a opět ještě tepleji. 27 až 32 stupňů.
2: Ráno.
0: Na Express FM.
2: Ano, krásný páteček. Páteček je tady. 14. srpen, 7 hodin. Alan má svátek, Vašek a babu jsou tady. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Co ještě potřebujeme?
1: Já pak to jde takhle po ránu.
2: No jde to výborně, mám tady svačinku od tebe, ty jsi pekl.
1: Ano, dneska jsem pekl, přistal jsem si, abych se zastavil v pekárně.
2: Tak. Můj Vašek peče housky a málo mě má rád.
1: On vršička má housky.
2: Housky, ne? Housky,
1: viď?
2: Když pečeme ty housky. Tak.
1: Jo.
2: No, tak asi dáme radši něco jiného, viď?
1: Ten co nás to napadlo takhle po ránu?
2: Já nevím.
1: No.
2: Podle mě to je něco v mozku, ale že když takhle jako někdo co řekne a tebe začnou napadat tady ty debilní písničky.
1: Jo, a ještě navíc druhý se přidá.
2: Přesně tak.
1: Je to, úplně.
2: To mi zase někdo napíše, že miluje moje ADHD. A já, jaký ADHD, o něčem nevím.
0: Express ráno.
3: Express FM.

0: hodin, 8 minut k tomu, krásné páteční ráno, jsme tu s Vaškem a pátek je ten den, kdy vychází nová muzika. Povětšinou, samozřejmě, někdo si řekne, že je rebel a vychází to v úterý, nebo kterýkoliv jiný den, který je pro něj nějakým způsobem signifikantní, ale ten pátek zkrátka tam je, vždycky je tam ten náš New Music Friday a myslím si, že tenhle týden vychází dost zajímavých věcí, které by vás mohly zaujmout. Co se týká celých alb, tak určitě se hodně mluví, bude se mluvit o novém albu Phoebe Bridgers.
1: Ano.
0: Ty jsi to slyšel?
1: Já už jsem si to poslechnul.
0: A jaký to je?
1: Last Weekend. Není to album úplně pro každýho, musíte mít asi pravděpodobně i na to náladu a dost času, protože to album má přes 50 minut a musím říct, že to bude asi hodně intimní zpověď, má tam i třeba vzpomínání na svého mrtvého tátu, protože než to napsala to album, tak se tohle to stalo. Takže je to takový jako hodně... Ale vlastně mě to bavilo. Musím říct, že navzdory tomu, že to není úplně jako moje muzika, tak jsem se to docela jako užil a dobrý byl ten konec, že se to jako trošku vyšvihlo do nějakého lepšího tempa. Takže za mě Phoebe Bridgers a Lost Weekend, pokud máte a budete mít čas, tak si to můžete poslechnout. Ideálně jako nějak večer třeba.
0: Pokud patříte mezi fanoušky songu I Love It, Ikona Pop, Charlie XCX, tak Ikona Pop vydávají celý nový album, který se jmenuje Ritual, tak to si myslím, že to jsme na straně takového spíš toho švédského elektropopu, tam si myslím, že tam je nálada asi jako jasná. Nový album vydává Benny Blanco, jmenuje se to Hermoso, nejvíc si myslím, že zaujal mainstreamový publikum tím vzhledem, který zvolil na promo i jakoby na přebal toho alba. Protože tak, jak si z něj v podstatě lidi dělají srandu, kritizuju ho za to, jak takhle jako ošklivej kluk může chodit se Selenou Gomez a neustále mu na internetu lidi vymýšle nějaký AI vylepšení, nějaký glow up. Kdyby se ostříhal, kdyby se umyl, kdyby si umyl nohy.
1: Voholil hruč.
0: Voholil nebo si tohle, kdyby jenom chodil normálně oblečený a ne jako divnej hippík s afrem, tak trošku tam ještě přidal na všech těch věcech.
1: Jo.
0: Na těch vlasech, na těch zubech.
1: Karikatura, prosím.
0: Karikatura úplně šílená. Hermoso má to být teda hodně inspirovaný latino. Údajně jsem někde, že to má být i celý ve španělštině, to nevím. Každopádně ale má tam být Becky G, samozřejmě jeho manželka Selena Gomez, má tam spoustu spoluprací a Benny Blanco umí dělat popový hity.
1: Mhm.
0: To si myslím, že určitě. Mě docela baví, musím říct, i ty jeho věci, co dělali se Selenou, který jsme tady jako měli za ty poslední rok nebo dva. S tím taky žádný problém nemám. Takže pokud vám nevadí jako latino, španělština nebo třeba naopak to vítáte, tak si myslím, že nový Benny Blanco stojí aspoň za ten jeden poslech to zkusit.
1: Ještě než se dostaneme k tomu dalšímu, co máme připravené, co si odehrajeme, tak tento týden vyšlo také album Spectrum od britsko-českého DJ Krise Sadlera.
0: Mm-hmm.
1: A musím říct, že mě to neuvěřitelně baví, protože to je album, který je tak trochu, jako kdyby to dělali úplně tři různí lidé, a takže se to jako potkává, prolíná. Není to prostě nuda, máš to od začátku, to prostě jako šlape, jsou tam i volnější věci. Hodně se překvapil, protože jsem viděl i na sociálních sítích hodně skvělých reakcí, že se to mnoha lidem líbí. Takže Chris Sadler, který normálně chodíte na pártošky, on má hezky ty žlutý brýle s těma lampičkama, tak ten má teďka takový jako fakt fajnový, vymazlený v nově zařízeném studiu album, takže tak.
0: Takže to je další tip. No a co si zahrajem si Jungle, těm vychází dneska nový album, jmenuje se Sunshine, navíc Jungle taky padali v té naší anketě. Co si myslíte, že bude letos hit? Léta, zrovna The Wave tam padlo, myslím, že Petr to tam typoval, ale jako myslím si, že samozřejmě mít letos Jungle Summer úplně na pohodu.
1: Vůbec to není špatná.
0: Vůbec to není špatný.
1: Špatná volba.
0: Já už zase vidím v tom kabrioletu s těma brýlema.
1: Už zase někam jedem.
0: Já už zase někam jedu.
1: Tak čau.

0: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézy, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky. Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
8: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: Vašku, víš, kdo teď zažívá úžasný období?
1: Třeba já.
0: Jo?
1: No.
0: No super.
1: Byť to mám,
0: tak to mám radost.
1: Byť to mám hektický, ale mám vlastně jako skvělý období.
0: Jo, máš radost.
1: Ano, na sklonku života bych řekl.
0: Na sklonku života?
1: Ano, vždycky ke konci tomu života se udělá líp.
0: Aha, dobře.
1: Než odejdeš.
0: Takže myslíš, že máš teď takový ten...
1: Ano,
0: dobře.
1: Ano.
0: Ale v pondělí ještě přijdeš, ne? Nebo... No, jak to máš s tím odchodem? Jako to bude nějaký rychlý, co ale něco
1: naznačit? Nevím.
0: Máme
1: nevím.
0: Spolu zavolat potom na linku ještě nějakou, kde si o tom promluvíme.
1: Ne, nikam volat nebudeme.
0: Ne, nikam
1: tak
0: volat
1: prosím
0: nebudem.
1: Tě, kdo prožívá teda stejně prosím dobré podobně, období jako já.
0: Podobně dobrý období, jako podobně. Máš ty, prožívá Tom Holland, kterýmu se neuvěřitelně daří jak v 8.

0: film. Vždycky Tom Holland podle mě nevěděl, ten měl nějaký oblečení a kouknul na Zendaya a podle toho, co měla na sobě, tak věděl, jestli to je Odysa nebo Spider-Man. To je takový můj tip. Každopádně ale my jsme se tady už několikrát bavili o žebříčku, kterému stále vévodí Zoe Saldana, a to je žebříček herců, kteří hrají v těch nejvýdělečnějších filmech. Ona samozřejmě díky působení v Avataru a taky v Marvel Cinematic Universe je teď aktuálně na 16, skoro 17 miliardách dolarů. Za ní je Scarlett Johansson, ta je na 15,4, pak tady vidím Samuela L. Jacksona 14,6, v těsném závěsu za ním je Robert Downey Jr. 14,3, který ale letos v zimě samozřejmě dorazí jako Dr. Doom zpět do Marvel Cinematic Universe, takže ten si tam 100% nějakou miliardičku opět přihodí. Jestli se Spider-Man objeví v Avengers Doomsday, to tušíme, že ano, ale nevíme přesně jak ani nic, protože ten nový film nic nenaznačil. Všichni čekali jako,
1: že tam bude nějaký,
0: že tam
1: jako
0: něco bude, nějaký náznak,
1: nějaký háček.
0: Že, protože vlastně tím, že se vrací Iron Man, ale v úplně jiný roli, jakože v Záporákovi, tak samozřejmě všichni čekali, protože ten Spider-Man pořád tak jako smutní po tom svým mentorovi, že on se tam třeba objeví a on bude mít radost a pak zjistí, že ji nemá mít, že to je jako průšvih. Takže uvidíme, no ale Tom Holland je už za Robertem, 13,6, takže by se mohli takhle nahánět, a jestli ta Odyssea s tím Spider-Manem ještě zabere, tak by ho mohl dorovnat a pak se bude čekat, co to udělá jako v zimě, takže Tom Holland je už aktuálně v top 5 žebříčku nejvýdělečnějších herců ve smyslu, že ty jejich filmy jako nejvíc vydělávají.
1: Já tomu rozumím, hele, tak a já mu to vlastně přeju.
0: Já s tím nemám vůbec žádný problém, já si myslím, že to je strašně milý kluk, vůbec všude na něj vidím jenom pochvaly, kdo s ním točí, tvrdí, že by chtěl, aby to byl můj syn, a kdybych měl syna, tak si přeju, aby to byl Tom Holland, prostě.
1: Ten kluk snad ani neprdí, nebo tak, jako.
0: Jako hele, dobře, měl takový těžký období, když chlastal, ale to tak, hele.
1: To už je pryč.
0: Ale takhle, to je jenom, když natahuje se po sklenice a vidíš Zendaya takovej ten black girl face, jakože, really? Jsi si jistý, že si chceš dát tohle píčíko? Ne, já jsem omylem chytnul, to je cizí sklenička, pardon, já se dám tady Only water. Don't worry, Z.
1: Takže Spider-Man Tom Holland má krásný teda jako den.
2: Kde se vzali ty prasečí ťápoty na stropě?
3: Spider-webs, umí hlavou dolů lehest. Umíteš sítě plést? Bohužel jsem se splet. Už k vám běží Spider-webs.
4: Express ráno. S Babu Hači a Vaškem Mašindou.

0: Express. Dopravní
1: servis. Takhle koukám tady na to, jak to jezdí po celé České republice a hlavní tahy jsou překvapivě bez dopravních nehod a komplikací. Tudíž tedy by vás nemělo na vašich cestách nic zásadního zdržet. Jsou to prostě jenom, pokud se někde něco děje, tak jsou to malý silničky, kudy možná ani vy ani dneska neplánujete jet. Takže dobrý. Express FM.

0: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
1: Červené víno na světlém koberci?
2: No a? Jdu na to. Můj nový tepovač Rowenta Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Rowenta. Chytrý úklid bez starostí.
3: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
5: Počkej, ty mě zveš do galerie?
6: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
5: A co tam budeme dělat celý den?
6: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
5: A pak?
6: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
5: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
7: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánku a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Express. Music first. Express FM. Express.

0: Má to takovou zvláštní atmosféru, že jo, tohle to. Mě to strašně baví. Tohle byla Jazzy a teď už se budeme bavit o Tedu Lassovi, protože čtvrtá série seriálu začala s 296,6 miliony zhlédnutí za dva dny, což je tedy jako největší uvedení na trh od Apple TV v historii. A musím říct, že se na to těším, ale řekl bych, že ty čísla budou ještě mnohem vyšší, až bude kompletní řada v podstatě jako hotová, bude tam umístěna, aby jsme si to mohli dát všechno najednou. Protože kdo by chtěl čekat týden co týden na nový a nový díl?
1: Já
0: to je
1: ne.
0: Prostě zabijácký, to je zabijácký tohleto. Jako v dnešní době streamu. Dovedu si to představit a já to úplně si pamatuju, jaký to bylo kdysi dávno, když byla prostě televize jenom, nebylo nic jiného a ty lidi prostě se v pátek nebo v neděli se sešli u té televize, v 8 hodin začala Nemocnice na kraji města. Tak to se dá pochopit. Ale že to prostě takhle natahujou v době streamu, tak to je prostě neuvěřitelné.
1: Ale já na to pak třeba zapomenu. Na spoustu dobrých seriálů, že?
0: Jo, že čekáš,
1: to rozkoukám dobrý a pak začnu koukat něco jiného, protože zrovna není žádný díl, tak něco rozkoukáme, a pak...
0: A hlavně...
1: Je, tyjo.
0: Jedna věc je ta, že to chceš vidět jako najednou a druhá věc je ta, že někdy člověk ztratí i tu nit a prostě
1: no,
0: se
1: ponoříš
0: se do toho děje toho seriálu a chceš prostě být v tom a chceš prostě další a další a další. Ono tě to prostě vcucne a nemáš rád to, že ti to někdo prostě přeruší na týden a pak zase čekáš a zase se na to musíš v uvozovkách naladit.
1: Ještě bych pochopila, kdyby to bylo třeba dobře, kdyby to dávali třeba, nevím, po třech dílech.
0: Mhm.
1: Že by byla aspoň větší dávka. Že víš, že se dáš jako, že tři díly, dobře.
0: Týden,
1: super,
0: pauza a další
1: prostě
0: tři díly.
1: Jsem se nafetovala, počkám si, zase jako slupnu něco. Protože většinou si to pustíš, když máš nějaký čas, že jo, na to si něco pustit, tak aspoň si to můžeš, že by si vždycky si dal takový větší hamburger.
0: Jo.
1: A nejenom jednu sušenku malou.
0: Jo, a k tomu hranolku jednu.
1: No.
0: To je málo.
1: To je málo.
0: Já
1: chci Teda Lassu jako Big Mac.
0: S bezedným
1: nápojem a hlavně s bezednýma kapesničkama, že jo?

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda 4 miliardy korun. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Lotyšská armáda dnes nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelili dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně zlepšila ve finále svůj český rekord o 74 setin sekundy na 1:54.38. Je také novou rekordmankou evropských šampionátů. A o druhou českou medaili na plaveckém mistrovství světa v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak. Do finále se probojoval suverénně z třetího místa. Dnes bude slunečno a ještě tepleji než včera, až 32 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné páteční ránko s datem 14. srpna. Alanům krásný sváteční den, 8 hodin, 1 minutka. A já bych vyrazila na náš Express FM Instagram.
1: Tak jo. Je tam něco zajímavého?
3: Včera jsme tam akorát s Míšou dávali tady, jak si celebrity koupili ty NFTčka, jako mají dneska hodnotu.
1: Takže bychom to mohli probrat
3: online. Takže bychom
1: online,
3: to tak jako prolítli.
1: On air takzvaně.
3: Přesně, offline, on air.
1: Ano.
3: On off.
1: On off. Tak jo, a zhurby teda, 21 Pilots, New Archives, Noah Kane, Billy Merman, Rose Grey, Blossom, Stovelo, Everything, Everything, Spring,
0: Express Ráno.

0: Nia Archives a Boys in Blue, 8 hodin a 7 minut. Jdeme se podívat na ty NFTčka. Tak kdo tam, kdo nakoupil a vydělal?
1: No takhle, nakoupilo jich hodně, kdo vydělal, to nevím, ten, kdo včas prodal, takhle bych to asi řekla. Když, tak, no, tvoru, že to dneska 4 roky zpátky, přišla obrovská vlna NFTs, lidi kupovali digitální obrázky a dávali za ně miliony, prostě dolarů, korun. Strašně to frčelo. Nejvíc podle mě frčeli ty Bored Ape Yacht Club. To byly takový opičáci kreslený, měli na sobě různý oblečení, měli třeba zlatý řetězy, někteří se smáli, někteří byli smutní, měli na sobě nějaký streetový oblečení. Potom dokonce přišly i různý spolupráce, že myslím, že Adidas měl takový speciální NFTčka, že ty znuděný opičáci měli na sobě nějaký oblečení Adidas, abyste si to mohli kupovat, zase ty NFTs a tak dále a tak dále. Tak nejvíc frčeli podle mě tady ty opičáci a potom ještě ty takzvaný kryptopunkové. U nás nejslavnějším majitelem kryptopunka je Petr Mára, který ještě navíc, nejenom, že má toho kryptopunka, ale on si ještě k němu potom dokoupil Tiffany, dělal kryptopunkový takový přívěsek na řetízek a jemu se podařilo získat oboje. Nevím teda, jestli je teď ještě pořád držitelem toho kryptopunka a jak na tom je, jenom vím, že když to zkrátka frčilo, takže on byl jeden z prvních a byl jeden z majitelů těchhletěch jako frčících NFTs. Každopádně u nás na Instagramu, koukám tady na ten náš post, je tady brečící Justin Bieber, teče mu slzička. Justin Bieber koupil opičáka v roce 2022 za více než 30 milionů korun. Dnes je jeho hodnota odhadovaná na přibližně 250 tisíc. Mhm. Madonna koupila jinýho opičáka v roce 2022 za zhruba 12,5 milionu korun. Dneska je jeho hodnota opět 280 tisíc korun odhadovaná. Ztráta 97%.
0: No.
1: Eminem koupil NFT za zhruba 9,7 milionu korun. Opět jsme prostě někde na těch hranicích 280 tisíc korun. Řekněme, že tyhle ty opičáci jsou dneska takhle asi do těch 300. Kdo je v podstatě spokojený, je Snoop Dogg. Ten vlastní 9 až 10 vzácných těch kryptopunků a ta hodnota toho portfolia údajně pořád činí několik desítek milionů korun, takže ty kryptopunks byly asi lepší volba než znudění opičáci. Takže takhle jsou na tom celebrity, většina z nich teda ještě navíc z našeho playlistu.
0: Jo, ale mě by zajímalo, k čemu je to vlastně jako dobrý, to NFTčko.
1: K ničemu.
0: K ničemu. Jako, že to opravdu jako... Co
1: takhle, podle mě samozřejmě tenkrát si v těch kryptoměnách, protože myslím si, že ty NFTčka se tenkrát obchodovaly jenom v tom Etheru nebo něco takového, nebylo to v Bitcoinech, musel si se tam nějak převádět, takže podle mě to byla takováhle nějaká jako pračka na kryptoměny. Já jsem třeba taky měla NFTčko, protože mi to zajímalo, jak to funguje, takže jsem si pořídila všechny ty věci, ale já jsem si tenkrát koupila, Nike mělo pak spolupráci s takovým labem, že ty jsi vlastně jako koupil ten obrázek, když to takhle řeknu zjednodušeně, to NFT, ale mohl jsi ho jako nechat vyrobit. Mohl jsi si potom vlastně jakoby u nich, myslím, že se to jmenovalo jako forge the NFT, něco takový jako ukovat prostě. Takže mám tričko dneska, ale vlastně vzniklo to tak, že jsem si koupila obrázek toho trička a oni mi pak poslali to tričko jako fyzicky.
0: Jo.
1: Že to mě aspoň jako zaujalo, že to bylo, že jsi z toho něco měl. Ale nevím, jako třeba ještě nějaká doba samozřejmě těch digitálních věcí přijde, těch NFTs a tohle toho.
0: Jo, to je tak, když máš prachy a někdo tě sláká, hele, to si kup, to je dobrý, to půjde ještě nahoru. A nakonec teda koukáš, jaká...
1: No.
0: Ale takhle, ti, o kterých jsme tady mluvili, tak ti chudí nebudou.
1: Jo, těm to jako asi řekli, hele, tak v tu dobu to vypadalo jako dobrá investice, nedivím se, že jim to jejich finanční poradce poradil. Já si myslím, že asi to vypadá jako za mě, že si myslím, že tyhle ty věci zkrátka víc pofrčí v těch videohrách. Ať už to jsou pořád ty CS-kový nože, nějaký skiny ve Fortniteu, uvidíme, co se bude dít s tím Robloxem a s tímhle tam si myslím, že možná, že to jsou taky jako kdyby NFTčka za
0: jasně
1: ty jejich kryptoměny, tak to si myslím, že asi možná má větší hodnotu.
0: Zbytek samozřejmě si můžete ještě najít na našem Instagramu. Teď, no a Ken.
2: Express ráno. S Babu Hači a Vaškem Mašindou.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
5: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
6: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
7: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner, to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
10: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
13: Express FM.
14: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Blossoms a Gary, lidé z korporátu by mohli státním zaměstnancům vysvětlit a ukázat, jak to vypadá, když na počítači nemůžou prakticky nic. Nemůžou si tam ani strčit vlastní flešku, protože se to nenačte. Nikde si nic nestáhnou. V podstatě jsou šmírovaný od ve chvíli, kdy si zapnou počítač, až než ho vypnou. Ve státní správě teďka samozřejmě běží takový to, že si ministerstvo zdravotnictví objednali to šmírovací zařízení a kontrolovalo se, jak jsou na tom lidé. Takhle ono v minulosti, to už bylo v roce 2015, to tam taky jako měli a byl to jako výčet toho, co lidé dělají na počítači v práci. Jo? A tenkrát to bylo tak, že více než 45% pracovní doby v průběhu jednoho měsíce strávil zaměstnanec státní instituce, velký milovník oveček a 12-letých děvčat brouzdání po velmi nevkusných webových stránkách. Mm-hmm. Pak tady neuvěřitelných 106% pracovní doby v průměru měsíčního auditu, což mě teda jako 106% pracovní doby, to mě jako nedává moc jako smysl, že by jako dělala přes časy a přes čas se nepočítal do práce, nevím, ale takže strávila administrativní pracovnice státní instituce četováním, takže prostě nedělala nic. Mm-hmm. Pak lidé samozřejmě během práce nakupují, hrajou solitaire, Age of Empires a další věci, takže to není asi úplně jen tak, že prostě jste v práci, máte pracovat. Obzvlášť, když jste jako státní zaměstnanci. Ale já nebudu samozřejmě soudce. Ono třeba za ty prachy taky, jako, jak se říká, dělám do výše svého platu, že jo?
1: Tak ono se říká, že my jako pracujeme hodně ve smyslu dlouho.
0: Ano,
1: ale ne efektivně. Efektivita práce jde trošku dolů, což možná tyhle ty čísla asi jasně ukazujou, no. Teda tak, ve státní sféře.
0: No.
1: Ale já tady taky někdy během vysílání nakupuju, nebudu lhát.
0: Jo.
1: Jo, někdy si vzpomenu.
0: A já jsem si myslel, že hledáš témata, ty hledáš témata.
1: Dělám taky, ale
0: ty hledáš jenom téma, co si vezmu o víkendu na sebe.
1: Jo, ale pak si vzpomenu, že si musím ještě něco, že je.
0: Je.
1: Protože když to neudělám dneska, že jo, tak mi to pak přijde až za dlouho.
0: Ano.
1: Že už to tady mám třeba v košíku, jenom jsem to nedoklikala, tak se bojím. Takže to někdy tady jako doklikám. A no. Potom samozřejmě, když už tam na té stránce seš, tak se koukneš, počkej, možná ještě boty bych to chtěl k tomu, počkej, vlastně jsem si uvědomila.
0: A takhle to pokračuje prostě a dále. Ještě, no. Že nás takhle nehlídej.
1: No, ale na porno nekoukám tady. To bych se chtěla takhle jako vyhranit. Že a nakupuju v pracovní době, ale nekoukám na porno
0: tady. No a to, vidíš to, zrovna dneska jsem narazil na článek na deníku The Sun, kde se objevil film kdysi dávno starý, ještě než byla Sydney Sweeney jako známá, že tam měla jako ty nějaký nude scény, tak já jsem to jako, já jsem nechtěl, jenom tak prostě, to je jako s tím sluncem, když bylo to zatmění. Prostě nechcete se podívat, ale pak máte ty vypálený dvě tečky před očima.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: V tuto chvíli máme dopravní nehodu, a to na Karlovarské v hlavním městě. Máme tam dva osobáky v sobě. Komplikace je také na příjezdu po D1. Máme tam dopravní nehodu nákladňáku a osobního vozidla.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
5: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
6: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
7: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarenky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
10: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
15: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
16: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
17: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
16: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
18: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
19: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
20: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Music. First.
21: Express FM.

0: Mašku, letošní léto je pro plavce nebezpečné.
1: Jak je to možné, když není tolik vody?
0: Ano, ale když plavou v moři na březích Itálie nebo Chorvatska, může je napadnout mořský živočich.
1: A jaký?
0: V Itálii koušou ryby, ovšem v Chorvatsku, poblíž letoviska Kaštela, útočí mořská želva.
1: Mořská želva?
0: Mořská želva. Kareta.
1: Jak je velká ta kareta?
0: To nevím, ale kouše lidi do zadku. Nebo do stehínka. Au. Nebo do takzvaných dolních zad.
1: Mm-hmm. Hele, ale ono to jako... Ono to ve vodě všechno bolí všechno jednou tolik. Než
0: takhle,
1: normálně.
0: Já měla ještě navíc jako malou takovou tu želvu nádhernou. A to ještě... To musíme si uvědomit, že želva má zobák.
1: Ano.
0: To není jako, že vás nějak jako pokouská. Ona vás naprosto jako brutálně štípne.
1: Jo, to je jak štípačky, jako opravdu. Ano.
0: A může vám to vyrvat i kus masa. Může to jít opravdu jako ošklivý zranění. Už se i jako zašívalo. Chorvatský tady to letovicko Kaštela aktuálně má nejméně 5 takovýchto napadení touto želvou, teda do spodních zad, do zadku a do podzadku. Je to je prostě v okolí zadku, to je všechno. Je to jakoby... Nadzadek, zadek a podzadek.
1: Takže když plaveš jako na zádech, tak je to do zadku a když plaveš na břichu, tak je to na předech?
0: To nevím, zatím to všichni dostali právě ze zadu. Ona totiž pozor, to je takhle.
1: Takže ona je taková...
0: Ty plaveš.
1: Svině zákezná.
0: Přesně. Ona, Kubo, pojď sem, dělej plavce. Tak ty plaveš a teď já ze zadu.
1: No.
0: Turu, turu, turu. A najdu vidím, ha, spodní záda, raf! A ty děláš, co to bylo? Něco mě kouslo do zadku! A kareta, a plave pryč.
1: Jo.
0: Takže Chorvati se, ano, takže Chorvati se teď nemůžou rozhodnout, odborníci říkají, co se to děje? Karety bývají většinou plaché. Proč najednou koušou turisty do zadku, do spodních zad a pod zadku? Nikdo si neví rady. Dokonce se tím zaobírá už i Ministerstvo životního prostředí v Chorvatsku, protože se řešilo, jestli náhodou ji někam neodstěhovat. Zatím se ještě nemluvilo o... Jo. Živí jenom odstěhovali, protože my jsme samozřejmě chráněné.
1: Ano, to je jasný. To...
0: No, jenže mi říkají, no, ale my nedokážeme zabránit, aby se nevrátila zpátky a opět kousala plavce do spodních zad.
1: Jo, no tak ať je třeba, ať ji přesunou k nějakému jinému, dejme tomu, ostrovu, nebo...
0: Ať je to problém nebo... někoho jiného jenom.
1: Třeba do Itálie.
0: Ať to už neřeší Kaštela. A tam by mohla s těma rybama útočit společně. Mohli by tam mít takový underwater gang.
1: A už to vidím, díl 35. Karety ve vzduchu.
0: No, takže prosím vás, na sebe dávejte pozor, pokud míříte tímto směrem, pokud uvidíte náhodou želvu korytnačku a budete si říkat, oh, to je Donatello, Raffaello, Michelangelo nebo Leonardo.
1: Ne, Leonardo.
0: Tak pozor na to a hlavně se k ní neotáčejte zády. Když ji uvidíte, spíš jako couvejte.
1: Udržujte oční kontakt.
0: Ano, a když tak možná zkuste plácat do vody a ona se třeba lekne a uplave.
1: Děkuju.
0: O, hele.
1: Letos teda jako Chorvatsko vynechám.
0: Radši to vynechej a samozřejmě bych si zjistila u své pojišťovny, jestli případně takovéto pokousání od karety je hrazeno, ano. Pokud budeš potřebovat ošetření, protože skutečně to bolí hrozně.
1: Ne, no a to určitě, a víš co, a oni budou chtít jako důkaz, že vás pokousala želva. Jak to vysvětlíš? Jak to dokážeš? Nedokážeš?
0: No, ale zase tím, že to už je opakovaný, tak ti asi spíš uvěřej, takže lepší je chodit po dvojici a případně toho druhého jakoby hodit tý karetě a vy potom rychle pospátku utíkejte.
1: Couvat.
0: Víc pro vás teď nemáme. Novinka. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Letošní vlna horka nedostatek. Letošní vlna horka nedostatek srážek způsobily na městské zelení v Brně podle ředitele veřejné zeleně města Brna její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách. Lídr britské populistické strany Reform UK Nigel Farage nakonec vyhrál doplňovací volby a vrací se tak do britského parlamentu. Na atletickém mistrovství Evropy Birminghamu bude dnes usilovat o postup do finále trio českých oštěpařek a dva tyčkaři. Teploty dnes až 32 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: To je tak, když se tady mimo vysílání dělají ty blbůstky.
3: No, děláme blbůstka, takhle to dopadá. To nevadí. Každopádně za malou chvilku se svýma blbůstkama dorazí taky Kuba. Ten pro nás bude mít tipy na podcasty, protože je tu páteček. Rovnou, prosím vás, budeme rádi, když budete psát SMSky 602 604 903 a Kubu politujete, protože on má zlomenou ruku, nebo nějaký kůstky v ruce. Co ty to máš přesně?
4: Zlomenou kost k malíčku.
3: Zlomená kost k malíčku. Mm-hmm.
1: Malíková teď hrana prostě to odskákala.
3: Ano, přesně tak. Takže pište mu, jak vás to mrzí, že mu přejete brzké uzdravení. Pošlete i nějaký takový ty léčivý vlny. Prostě cokoliv, jestli umíte udělat nějaký rituál léčivý. Všechno to posílejte naším směrem, jo? Budeme moc vděční, děkujeme. Teda hlavně on bude vděčný.
4: Přesně.
5: Už to cítím.
3: Už to cítíš? Mm-hmm. Ti pak přečtu tu pohádku a děti líp.
1: S tím dobrým koncem.
3: Ano,
1: šťastným.
3: Přesně tak.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: To kvůli záběru jsi takhle nasunul tu ruku do toho?
1: Já ji takhle mám mít.
0: Jsi takhle jako nemocný.
1: Já ji takhle mám mít.
0: Jo, takhle.
1: Já bych zase mával, ne. Já ji takhle mám mít.
0: Jo.
2: Ještě by se bouchnul zlova, to není dobrý. Radši, ať se zavěsí.
0: A když s tou zlomenou rukou, ještě si zlomil ruku. Ahoj, Kubo.
1: No ahoj, Vašku, ahoj, Báro. Dlouho jsme se neviděli, 2 týdny.
2: Ahoj. Tak, co tam pro nás máš?
1: Mám tady 2 takové bezvadné, seriózní typy.
0: No tak to jsme...
2: Seriózní.
0: To jsme rádi, to jsme rádi. Hele. Takže klub Netopír, pojďme na to.
1: Klub Netopír. Hele, vzhledem k tomu, že jsem teďka strávil spoustu času neplánovaně v různých špitálech, nejen po Praze, v různých čekárnách, ve špitálech, nejen po Praze, tak jsem si udělal takové téma lékařské. A já bych chtěl touhle cestou pozdravit všechny doktory, záchranáře hlavně a zdravotní sestry, protože podle mě to jsou jako action heroes a měli by mít v naší společnosti mnohem větší kredit a uznání a respekt a vždycky mi dokáže naštvat, když třeba, a co se děje v poslední době, že jsou zase články o tom, jak někdo napadl zdravotníky ze záchranky. Jo. Když se bavíme o záchrankách, musím zmínit asi nejznámějšího borce ze záchranky, Marka Dvořáka. To je v současnosti nejznámější, nejvidětelnější český záchranář a to je člověk, který, bavíme se o podcastech, tak prošel snad všemi velkými českými podcasty, kde dělá skvělou osvětu a předcházení úrazu. A já jsem vybral jeden úryvek z podcastu Face to Face a on tam hned na začátku v tom podcastu Marek Dvořák vysvětluje nejčastější a nebezpečné mýty při poskytování první pomoci. Tak za prvé, neinspirujte se u akčních hrdinů, v akčních filmech a nikdy nikomu při záchraně života nepropichujte krk propiskou, abyste mu zachránili anebo obnovili dýchání. V případě, že někdo třeba oteče kvůli alergické reakci, tak musíte podat buď adrenalin, anebo prostě počkat na příjezd záchranné služby. A ten druhý tip, to je dýchání z úst do úst a Marek Dvořák říká, že pokud dýchání z úst do úst neovládáte perfektně, tak se do toho vůbec nepouštějte.
0: Je radši 10 minut skákat na člověkovi, než mu dát jako to hudlana.
1: On to říká trochu jinak. Aha. On říká u dospělého člověka, u dospělého zraněného stačí masáž srdce a samozřejmě okamžitě voláš záchranku.
0: Jasně.
1: Takže skáčeš po tom hrudníku, jak říkáš, a voláš záchranku. Jo. Takže jestli chcete být action heroes, tak radši mějte po ruce vždycky připravený kontakt na sanitku, anebo si udělejte kurz první pomoci.
2: No, takže už žádný vytahování jazyka,
1: ne, to
2: stabilizovaná
1: vůbec,
2: poloha.
1: To
2: prostě už jenom volám vůbec. A když tak masíru.
0: A oni tě navedou.
1: Měli by tě navést.
0: Většinou tě navedou, protože oni potřebují zjistit, jestli co se děje, no, jestli dejchá, jaký má tepy a takovýhle věci.
2: Takhle, tak dneska většinou už seš pomalu za hrdinu, když si vůbec jenom všimneš, že někomu je blbý a jdeš mu pomoct a zavoláš mu záchranku, než je na nějaký ožrala tady.
1: Překračuju čas.
0: No, je to tak.
2: Já mám něco, ne, dobrý.
0: Nic neříká, tak dobrý.
1: A bez tak si za to může sám.
2: Jo, a všechno v pořádku.
0: Tak jo, pouštíme písničku, ještě se k něčemu vrátíme, ano, ne? Ještě něco budeme mít ano, jako takhle ano, jako ano. Navážno.
2: No, ještě něco na čekárny u doktora.
1: Tak.

0: Adela, Ain't in LA, 9 hodin 17 minut k tomu. Kubo, pokračujeme tedy s tvým vážným tématem, ale z nemocnice se někam přesouváme nebo zůstáváme v tomto prostředí?
1: Ne, ze špitálu, už jdeme pryč ze špitálu.
0: Jdeme pryč, uf.
1: Pozdravíme a jdeme pryč ze špitálu.
0: Děkujeme.
1: Díky moc, pane doktore.
2: Další.
0: Díky, pane doktore, díky sestři, tady máte chlebíček, kafe, naschle.
1: A já bych vlastně chtěl takhle pozdravit začínající podcastery, kteří, nebo ještě ne podcastery, ale lidi, kteří si říkají, tak od září bych já si taky chtěl udělat nějaký svůj podcast. Vidím, jak moje celebrity mají každá podcast, tak přece na tom nemůže být nic těžkého. Tak chtěl bych těmto lidem vzkázat něco. Vyšly dost brutální čísla. Analytická firma Podchaser vydala překvapivá data za první pololetí 2026 globálně, kdy globálně vzniklo 153 767 nových podcastů, ne epizod, ale nových podcastů pořadu. Ovšem, pro srovnání, v pandemickém maximu, což byl rok 2020, to bylo zhruba 745 tisíc nových projektů. To znamená pokles přibližně o 80%. A máme tady ještě jedno číslo, brutální úmrtnost projektů. Téměř polovina, 42%, nově vzniklých podcastů v roce 26 skončila hned během prvních 6 měsíců. A co to znamená? Tenhle ten historický propad není zprávou o tom, že by lidé přestali poslouchat audio. To vůbec. To lidi se naučili poslouchat audio i za něj platit, ale je to zpráva o tom, že posluchači už poznají kvalitu a tu i od nových tvůrců, od úplných amatérů očekávají. Ta kvalita bohužel většinou nepřichází. Tak co by to teda mělo znamenat pro úplné nováčky, kteří nejsou z mediálních domů, nejsou to celebrity s brutálním zástupem fanoušků?
0: Vykašlat se na to teda. Nebo máš jiný vzkaz? Tak protože tak mi to tak přišlo, že tak to k tomu směřuje trošku.
1: Jo, mohlo by to k tomu směřovat, ale já bych to nevzdával. Pro neznámého tvůrce, který stojí na startu, je tenhle ten historický propad obrovská příležitost, ale s jednou podmínkou. Ta příležitost je následující. Tím, že ubylo 80% obecného plácání a žvanění, kdy se dva kámoši u piva baví o životě, se uvolnil prostor pro experty a lidé jsou hladoví po specifickém know-how. Co to znamená? Nemůžete, pokud začínáte s podcasty, tak nemůžete teďka dělat podcasty pro všechny, ale musíte jít do absolutního detailu. Například, jste-li studenti psychologie nebo máte rádi psychologii a zabýváte se tím, tak nemůžete mít podcast o psychologii, protože takových už je asi 200 a už neurvete to publikum. Takže udělejte si třeba podcast o psychologii spánku. Uh-huh. Plus samozřejmě musíte vydržet aspoň rok to dělat do zdi a sypat do toho peníze.
2: No a úsilí, no.
1: A úsilí. Čas, peníze.
2: S tím, že nemá žádnou odezvu, což může být jako...
1: Frustrující do ano, toho půl roku.
2: To je jako, když máš někoho doma, mluvíš na něj a on nic, že?
1: No a
2: jako do zdi,
1: pak si praskneš do stolu a jedeš do toho špitálu.
0: To jsme tak skončili pozitivně.
1: Je to dobrá zpráva. Nemůžeš už prostě jako si ten podcast dělat v pokojíčku a žvanit prostě o životě. Hmm. Dvě kámošky se potkají a budou se bavit o tom, co si nakupovali a o trendech. To, jako to už je takových podcastů už tady bylo před lety.
0: Aha, počká, já jsem musím zavolat jinými kámoši, život září teda.
1: Musíte změnit téma.
2: Že už to pindání o těch nákupech jako moc neletí, jo?
1: Co? Já jsem skončil.
2: No tak, tak děkujeme, no. Za tohle s tou úplně neveselou statistiku.
1: Je to realita.
2: Je to, no já vím, no, ale chtěli bychom, jako aby to bylo nějaký jako veselější. Příště.
0: Ale já jsem zase teďko viděla nějaký článek o tom, že lidi prostě doma koukají místo i na televizi, i na streamovací platformy, na ty jako YouTubeový kanály. Hmm. Tak možná je čas opustit jako podcast a začít to dělat jako... teď použiju termín televizní pořád.
1: Ano.
0: Ale samozřejmě pořád jako ty vlogísky nějakým způsobem, ale zase taky ano. Jako platí to, že by to mělo být asi nějaký níž téma, něco do detailu rozebírám, popisu, něčemu rozumím, jsem fanoušek, ať už je to cokoliv, ale myslím si, že jako platí, že zase u toho videa, když na tom jako YouTube prostě lidi to chtějí sledovat a můžou dneska to sledovat na televizi, na telefonu, kdekoliv chtějí. A myslím si, že tam určitě jako prostor pořád je, pokud samozřejmě vaším snem je stát se moderátorem, podcasterem, nevím, jak to teď nazvat, influencerem.
1: A já doplním ještě jednu věc, ty se musíš stát v podstatě mediálním domem a musíš udělat úplně všecko, všechny ty věci na sociálních sítích, všechny ty reels, všechny shorts, všechny fotky, všechny karusely, všechny věci, krátká videa, musíš udělat texty, musíš udělat newsletter, všechno to musíš obstarávat sám, sama, a to tě po 3 měsících jako tak jako začne nahlodávat, jako pro koho já to vlastně dělám. Ano. Po těch 6 měsících řekneš, jak balí.
0: Nesmíte se vzdát. Přesně. Don't give up.
1: Tak nám řekněte na konci roku, jestli jste v září rozjeli nějaký podcast a jak dlouho jste vydrželi.
0: A posílejte to Kubovi, on vám udělá tip do rádia.
1: Přesně. Čekáme na to.
2: Čekáme na to. Tak děkujeme, pěkný víkend ti přejeme.
1: Rádo se stalo, rád jsem vás viděl po delším čase a ano. I vám. Ano. Hlavně ve zdraví.
2: Ano. Čau.
1: Čau.
3: Express. Express. Express FM.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
5: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
6: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se Slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
7: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
10: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
13: Sportuješ, chceš svalit, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
14: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
13: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
15: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na party vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Party zásoby pořídíte.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall, 9:37. Mám tady jedno takový jenom rychlý téma, který vás asi možná úplně nepotěší, protože kdo máte v autě aplikaci, že jo, kdy prostě sledujete třeba videa, myslím si, že se to jmenuje Android Auto.
1: Ano.
0: Takže YouTube už si během jízdy nebudete moci prohlížet videa. Že vám to normálně vypne a budete moci poslouchat maximálně ten zvuk z toho videa. To je teďka jako nová věc. Teď to na mě vykouklo, tak jsem to dal jako k lepšímu. Máš tam nějaký ještě jiný tématy?
1: Já bych chtěla jenom říct, že jsem ráda... že
0: je pátek.
1: že Českou farmu nakonec vyhrála Lucka. To je ta stripterka, co studuje tu kriminologii. Ono bohužel, tak omlouvám se, Lucie, že takhle to je, ale zkrátka to jsi si napsala, že se tím živíš a bohužel ti to tak trošku zůstalo, Lucka, ta stripterka, to se omlouvám. Ale byla moc šikovná, moc jsem jí to přála a jsem ráda, že nakonec vyhrála.
0: Jo, já vůbec...
1: Takže takhle. Farma Česko to má za sebou.
0: Vím, že jsme to probírali, že ano. Kdo tam bude
1: tak jsem to
0: a,
1: právě
0: a už
1: chtěla...
0: vůbec nevím, že to běželo.
1: Ano, běželo to.
0: A už to skončilo.
1: Už to skončilo, jak jsem to chtěla jenom teda uzavřít, že Lucie vyhrála. Myslím, že něco přes milion si nakonec odnáší a může si teda užívat vítězství a tento titul. No a na za chvilku čeká opět návrat na Love Island.
0: Takže další show, kterou neuvidím.
1: Je, nevadí, já ti pak řeknu, kdo vyhrál, kdo vypadl a kdo se vzal.
0: Tak já se půjdu podívat na tu stripterku, jo. Policistku.
1: Ano, podívej se. A radši na svém osobním počítači.
0: A...
1: určitě nás taky sleduje.
0: Myslíš?
1: No, nevím, hele, obávám se sem tam, že Pierre vytáhne nějakou statistiku, že ví na co tady děláme během vysílání.
0: Šéf je... no, tak nic, no.
1: Nedělej blbůstky!

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: U Ostravy tam to žije, máme tam hnedka dvě dopravní nehody, jedna je v katastru obce Šenov, máme tam dopravní nehodu s vyprošťováním nějakých osob, další komplikace je u Hrabině, i tam je komplikace tedy v podobě nějaký dopravní nehody. Dívám se ještě na hlavní město, tak třeba například Karlovarská, tam stále se dořešuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel a to je asi tak nějak vše.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně, jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
3: Počkej, ty už si uklidila.
4: Jo.
3: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
4: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
3: Au, to znělo osobně.
4: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Počkej, ty mě zveš do galerie?
6: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
5: A co tam budeme dělat celý den?
6: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
5: A pak?
6: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
5: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
7: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od Webglobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
8: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
9: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
11: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
12: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
12: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
11: Více informací v restauracích KFC.
13: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
14: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
15: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
16: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
17: Express FM.
18: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
17: Tohle je Express FM.

0: Já jsem si tady byla ještě jenom zkontrolovat, že ten Nigel bojoval proti tomu, co on to byl, nějaký ten lord odpadkáč, nebo jak to my jsme tady překládali u nás.
1: To ani jako faráš?
0: Jo, on měl totiž jako proti sobě, byl nějaký týpek a on byl jako oblečený za odpadkový koš, až se nakonec dostali do toho boje jako proti sobě. Takže se jenom já už jsem na to mezi tím trošku zapomněla, protože jsem viděla pana Koše a tohleto a tak jsem si to byla jenom ověřit, že teda opravdu toho Koše porazil.
1: Mm-hmm. Tak to má dobrý.
0: Takže pro něj všechno dobře dopadlo, ale já jsem se na toho pana Koše trošku těšila, že by jako Angličani mohli
1: že to trošku probojovat. To vytrolit trochu.
0: No, ale bylo to hodně, jakože Nigel měl fakt, já nevím, kolik tam jsem koukala, 25 tisíc hlasů a ten snad jenom 9,5, že bylo to, navíc to ani nebylo těsně. Hmm. Nebylo to jenom třeba o slupku od banánu nebo něco, víš, bylo to fakt jako o popelnici.
1: Rozumím. A tím bych to asi uzavřel.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Litvínově v noci na dnešek hořela průmyslová hala. Na místě zasahovaly desítky hasičů. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Úřady v západním Německu dnes ráno kvůli lesnímu požáru nařídili evakuaci 1800 lidí z obce u hranic s Belgií, informuje agentura Reuters. Americký tenista Ben Shelton porazil ve finále turnaje v Montrealu Krajana Brendna Nakashimu 6-3, 7-6 a obhájil titul na kanadském Masters. Stejně jako v loni, kdy se hrálo v Torontu, prošel Shelton soutěží bez ztráty setu. A dneska bude většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 22. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Barry Can't Swim, Return to Bebo, nám startuje dopoledne na Express FM, kterého vás vítá a zdraví Míša Tůmová. Máme pátek s datem 14. srpna. Já když jsem jela cestou do studia, tak všichni se normálně na těch chodníkách usmívali, jak kdyby právě měli ve sluchátkách něco jako ten track, který jsme právě slyšeli, Barry Can't Swim. Doufám, že tady ta pozitivní nálada všem vydrží. Máme krásný počasí, máme pátek, co může být víc. Dneska tady mám pro vás připravený opravdu z každého kouta něco. Pozvánku na koncert jedné francouzské bandy, chystaný seriál od tvůrců Mostu, oznámený album, jednu nově přidanou diagnózu, ne mojí, a tak dále. Zkrátka, všude se podíváme, všude, kde se něco šustne.

0: Interpol, See Out Loud na Express FM, za malou chvilku taky Olivia Rodrigo, nebo Subfocus společně s Katy B. A taky mám pro vás tip, pokud máte rádi trubky, saxofony a rychlý tanec.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
5: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
6: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
7: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
8: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloplašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
12: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
13: Express. Music first. Express FM.

Safouka, sakajte bí. Push the tempo na vlnách Express FM. Když se řekne elektroswing, tak spoustu lidí napadne hlavně asi Rakušan Perov Stellar, který je považovaný za jednoho ze zakladatelů nebo průkopníků tohohle žánru. A je to přesně 3 týdny, kdy vystoupil na pražské Křižíkově fontáně. Těch umělců, kteří na něj navázali, je samozřejmě spousta. A mezi stálice elektroswingu patří taky francouzská parta Caravan Palace. A ta přijede 22. října, ano, roztancovat pražský klub Sasazu. Cena vstupenky je 890 korun a jsou to early bird vstupenky, čili cena se asi bude ještě navyšovat. Tak pokud vás elektroswing baví, tak moc neotálejte. Caravan Palace 22. října, Praha.

Jamie XX společně s Robin a jejich track Life na Express FM. Když už jsme byli u těch věcí, na které se můžeme těšit, tak jedna se týká i televizní seriálové tvorby. Dvojice Jan Prušinovský a Petr Kolečko, která stojí za tituly jako Okresní přebor nebo Most, přinesla letos na podzim novou 10-dílnou černou komedii z vězeňského prostředí. Ta se bude jmenovat Oddíl B, objeví se na platformě OnePlay a oficiální popisek zní: v 10 epizodách komediální série se spolu s mladým prvoodsouzencem Davidem Broulíkem diváci naučí, jak ze zubního kartáčku vyrobit vibrátor a z ramínka kuš. Také se dozvědí, jak přežít střevní epidemii, oslavit Velikonoce nebo efektivně využít návštěvu bez zrakové a sluchové kontroly. No, vypadá to zajímavě, minimálně můžu říct. Podívejte se, když tak, na ČSFD, na ukázku, na trailer. Jmenuje se to Oddíl B.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express.
3: Express.
2: Express FM.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
2: Express FM.
4: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně, jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
5: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
14: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
15: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
16: Snídani?
15: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
16: Oběd?
15: Divadlo Hibernia uvádí
17: romantický muzikál
15: Saturnin.
17: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
15: Od září 2026
17: v divadle Hibernia.
18: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
19: Vyslev se na to, Franto!
20: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
21: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Music. First. Express FM.

Slow Pulp, Better Man, 10 minut před 11. na Express FM. Mám tady lékařskou diagnózu a to ta se týká 52-letého popového showmana Robbieho Williamse, který na akci v Londýně otevřeně přiznal, že mu lékaři nedávno diagnostikovali lehkou formu autismu. Robbie se nechal slyšet, že je za tou tuhle diagnózu vlastně rád, protože mu dává odpovědi na řadu věcí v jeho životě a vysvětluje jeho občasné podivínské chování. V minulosti už přiznal taky ADHD nebo Tourettův syndrom. Popsal, že neustále bojuje s přehnaně divokými myšlenkami a úzkostmi. Hlavním způsobem, jak udržet svoji hlavu v klidu, tak je pro něj neustálá kreativita a tvoření, což je asi dobrá zpráva pro fanoušky. Zpěvák otevřeně popsal, jak funguje jeho přetížený mozek. Cituju. Nedávno jsem seděl v letadle a najednou mě napadlo, co když mám telekinezi a moje vtíravé myšlenky řeknou letadlu, aby se zřítilo. To je úroveň šílenství, se kterou pracuju. Takže je lepší trénovat mozek na něco kreativního, než se bát, že mám nadpřirozené schopnosti. Právě loni v říjnu se svěřil i se zmíněnou diagnózou Tourettova syndromu a dlouhodobě je známý tím, že bez obalu tématizuje psychický zdraví a závislosti. Tak si ho pustíme.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Podvodníci zneužívají transparentní účty charitativních organizací. Oběti přimějí, aby na konta neziskovek převedly menší částky, vydávané například za registrační poplatky. Díky veřejným výpisům si pak ověří, kteří lidé jsou ochotní peníze posílat. Následně je navedou na jiné, už podvodné účty. Moskevský soud odsoudil k 23 letům vězení ruského občana, kterého shledal vinným ze špionáže pro polskou rozvědku. Uvedla to média s odvoláním na ruskou tajnou službu FSB. Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazily na mistrovství Evropy v Polsku Němky Grinovou a Itlingerovou 2-0 a jsou ve čtvrtfinále. A co se týká počasí, tak dneska bude většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 22. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to jsou Jungle, The Wave na vlnách Express FM. Jeden umělec oznámil novou muziku velmi zajímavým způsobem na Instagramu a to australský popový fenomén Troye Sivan. Oznámil svoje v pořadí čtvrté studiové album, to se bude jmenovat She's the Best a vyjde 9. října. A jako první ochutnávku vydal titulní single, ke kterému natočil videoklip, ve kterém je v hlavní roli Oscarová hollywoodská herečka a australská rodačka Nicole Kidman, což je mimochodem vlastně vůbec její první účast herecká v nějakém videoklipu. Troye Sivan tak plynule naváže na úspěch desky Something to Give Each Other a loňskýho gigantického turné po boku zpěvačky Charlie XCX. Je vidět, že se mu daří.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
2: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
9: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Tohle byla zpěvačka Romy, Love Who You Love na Express FM. Dlouho jsme tady neměli žádnou žalobu a zrovna dneska ráno jsem otevřela internet a hned tam jedna přistála. Naštěstí ne na mě, ale skupina investorů podala žalobu na startup americké zpěvačky Selena Gomez s názvem Wondermind, což byl její startup, který měl pomáhat lidem s duševním zdravím. Podle žaloby investoři vložili do projektu v přepočtu desítky milionů korun s příslibem, že Selena využije svůj vliv a vybuduje novou aplikaci i globální partnerství. No, místo toho podle nich celá firma v tichosti zkrachovala. Žaloba navíc obvinuje z podvodu i zpěvaččinu matku Mandy Teefy a zmiňuje interní spory i podezření, že z peněz investorů se hradil luxusní nájem v New Yorku. To jsou věci. Tak Selena vypadá tak nevinně, já nevím, jestli se mi tomu chce vůbec věřit. Těžko říct, to se asi uvidí u toho soudu, jak to v celý je a jak to dopadne.

Wombat s Can't Say No na Express FM. Can't Say No, on tam zpíval něco o tom, jakože nedokáže říct ne. No totéž si myslí naši čeští netopíři. Protože lékaři v Plzni i v Ostravě hlásí výrazný nárůst případů, kdy lidi pokousal netopír. Všichni pokousaní museli preventivně podstoupit očkování proti vzteklině. A odborníci vysvětlují, že na vině je neodborná manipulace bez rukavic a sezónní invaze mladých netopírů hvízdavých, kteří při migraci zalétávají lidem do bytů a kanceláří. A zvířecí záchranáři předpovídají, že incidentů bude v nejbližších týdnech ještě přibývat a radí jednoduché pravidlo. Na netopíra nikdy nesahat holou rukou, máte v pokoji zhasnout, otevřít okno do kořán a nechat ho v klidu odletět. Jsou věci. Když jsme u těch netopírů, tak kdyby vám třeba čistě náhodou omylem vletěl do obýváku Batman, tak toho nevyhánějte a naopak si spolu můžete pustit YouTube. Hold me, thrill me, kiss me, kill me ze soundtracku Batman navždy.

0: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
1: Začalo samočištění a vysoušení.
0: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
3: Počkej, ty mě zveš do galerie?
2: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
3: A co tam budeme dělat celý den?
2: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
3: A pak?
2: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
1: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
3: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Express.
4: Music first.
5: Express FM. Novinka.
6: Novinka.
5: Express FM. Is it all?
7: Slot. Edge of Forever.

0: Express Filmex.
1: Na plátna kin tento týden nakráčí Willem Dafoe jako řecký magnát v dramatu Birthday Party. Zavede nás na konec 70. let na středomořský soukromý ostrov Markose Timoleona, magnáta Onassisova střihu, který tam pořádá honosnou narozeninovou oslavu pro svou dceru a jedinou dědičku Sofii. Oslava slouží jako dokonalá záminka pro různé osoby, pro které je příležitostí, aby se k Markosovi přiblížili se svými vlastními záměry. Ten je zvyklý absolutně ovládat vše a všechny kolem sebe a tajně připravuje zásadní zásah do života své dcery. Ale i Sofia má pro otce připravené důležité a pro něj nepříjemné novinky. Hosté přicházejí, noc padá, oslava se stává čím dál divočejší a nevyhnutelný střet mezi Markosem a jeho dcerou se blíží. Birthday Party je filmem o moci, dědictví, lásce zaměňované za vlastnictví a tichém násilí skrytém za výsadami. Odehrává se na rajském ostrově, který se pomalu odhaluje jako vězení. Přibližuje svůj snímek španělský režisér Miguel Ángel Jiménez.
2: You never needed me. You sent me away.
3: I opened my life to him. And he does this, he's a fucking bastard.
1: Do kin míří také domácí novinka Bojovník režiséru Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky, která diváky zavede do prostředí MMA a ve které hlavní postavu stvárnil slovenský herec Milan Ondrík. Hoff je bývalý mistr Evropy a olympijský medailista v boxu, který se po letech rozhodne vrátit k zápasení. Tentokrát ho ale nečeká známý ring, ale MMA klec. Nová pravidla, obávaný soupeř a především minulost, před kterou už nelze utíkat. Díky úzké spolupráci s organizací Octagon čerpá film přímo z prostředí profesionální bojové scény. Z reálných turnajů, gymů, zákulisí i vyprodaných arén. Před kamerou se navíc objeví i skuteční fajtři. Jiří Procházka nebo David Kozma. Milan Ondrík se na roli připravoval více než rok pod dohledem profesionálních trenérů. Spolu s ním se v jedné z hlavních rolí zapotí Ján Jackuliak jako Béla Kardos, přezdívaný maďarský tank. Obávaný soupeř, kterému Hof musí čelit v kleci i na své cestě za druhou šancí. Kromě nich ve filmu hrají Eliška Balcerová, Hana Wagnerová, Martin Finger a výrazný filmový debut čeká rapera a zpěváka Kelina. Titulní skladbu Kletby naspívali Pem Rebit a Separ.
4: Jestli jsi se zase začal mlátit, tati.
5: Ani jsem se jich nedotknul, přísahám.
6: Ne, sport tvrdý, tam se s tebou nemažou.
7: Se necháš za prachy sundat, jo?
5: Pomůžete mi.
8: Jak všichni víme, bude to osobní.
0: Express Filmex.
9: Na Express FM.
10: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
9: Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká národní banka uložila ČSOB pokutu 30 milionů korun za nedostatky v některých kontrolních procesech prevence praní špinavých peněz a ověřování klientů. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. Podle vyjádření pokutované banky prověřování neprokázalo účast ČSOB na praní špinavých peněz ani újmu zákazníkům a všechny nedostatky byly napraveny. Už více než tisícovka lidí, včetně 300 českých občanů, uprchla před plameny, které zachvátily porost u chorvatského letoviska Omiš. Podle chorvatského webu Index se při požáru zranilo 36 lidí, přičemž 14 z nich muselo zůstat v nemocnici. 7 hospitalizovaných je ve vážném stavu, protože utrpěli popáleniny na většině těla. Podle posledních informací plameny obkličují město. Smíšená štafeta na 4x100 metrů volného způsobu. Kryške, Knedla, Janíčková a Sémanová postoupila na plaveckém mistrovství Evropy nejrychlejším časem do večerního finále. A co se týká počasí, tak dneska bude většinou jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů a na horách kolem 22. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Gracie Abrams, Look at my life, pár minut popolední na Express FM. Umělá inteligence už řadě lidí spravuje třeba e-maily nebo kalendáře, ale občas dokáže zajít ještě o krok dál. Australan Andrew Bird požádal svého AI agenta, aby mu sehnal místo na hodině Pilates, kde bylo ale beznadějně plno. No a agent úkol splnil. Ovšem poněkud svérázným způsobem. Jednoduše se naboural do rezervačního systému posilovny a zrušil rezervaci jinému návštěvníkovi, protože ten software vůbec neřešil autorizaci. Když se uživatel snažil všechno vrátit, tak agent už si nevěděl rady. A tak Andrew šel a napsal hlášení o kybernetické bezpečnosti a informoval majitele posilovny o možné zranitelnosti jeho rezervačního systému. Je otázka, jestli s tím ten majitel pak vůbec bude něco dělat, jestli do toho chce investovat a kolik lidí ještě napadne takovouhle věc udělat. Mě by to asi jako nenapadlo. Požádat svého AI agenta, aby mi sehnal místo na hodině Pilates, tak jdu a udělám si to sama. Ale je to tím, že já poslední dobou proti AI tak nějak jako lehce brojím, ale to nemůžu říkat nahlas, nebo se to jednou proti mě obrátí. Pokračujeme s hudbou, dáme si Leap, Sinking Feeling.

0: Takhle zní Ellie Goulding a její hit Lights na Express FM. Za malou chvilku taky Snow Patrol, Kylie Minogue a nebo Sigma a Paloma Faith.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézy, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

Sigma, Paloma Faith, Changing na Express FM. Já jsem si až teďka všimla po asi hodině, ježiši, že když jsem to říkala o tom, jak tady máme takový nešvar, jak se tak říká, že tady máme hodně netopírů po České republice a že lítají lidem do kanclu a do bytu, takže mi psala Hanka. Dobré dopoledne, Míšo, je to zhruba 14 dní, co nám do bytu vletěl malý netopír. Kočky měly o zábavu postaráno, podařilo se mi ho odchytit a vypustit zpět ven. Ani to jste dobrá. Protože já si to neumím představit, jak já bych se zachovala, a to jsem to tady říkala, jak se máme zachovat, že zhasnout a to otevřít to okno a nechat ho vyletět ven. Každopádně já mám dobrý to, že jak tam bylo řečeno, že máte mít hlavně rukavice nebo něco na rukou, aby právě na vás nepřineslo nějakou steklinu nebo něco, tak rukavice se mi válejí třeba u krbovek a takhle, takže po těch bych šáhla já. A upřímně si umím naprosto jasně představit, jak by reagovaly naše kočky. Jeden by se ho bál, toho netopírka, i kdyby byl malej. A tý druhý by to bylo úplně jedno, protože tu nezajímá vůbec nic, což prostě nechápu. Zkoušeli jsme to několikrát, i třeba s, já nevím, kobylkama a podobně. Jí prostě fakt to nemá instinkt lovce, ani z vlaku to nevědělo. Ale věřím, že jste to, že jste se dobře pobavili a že už vám tam žádný netopíři lítat nebudou. A když jo, tak víte, jak na ně.

Sophie and the Giants, A Little Bit Wild na Express FM. Herní vývojáři ze studia Warner Bros. Oficiálně potvrdili to, v co jsme my, všichni milovníci Harryho Pottera a her, doufali. Pokračování gigantického hitu Hogwarts Legacy je oficiálně ve vývoji. Ono se to už nějakou dobu šuškalo, ale tak teďka už nám to teda jako oficiálně potvrdili. První díl z roku 2023 trhal historický rekordy a stal se dokonce jednou z nejprodávanějších her všech dob. A jakoby jo, ta hra byla dobrá, ale třeba za mě ten příběh jako nebyl žádný zázrak a taky bylo trochu otravný to, že jste furt museli používat jedno kouzlo dokola, Revelio. Prostě bez toho byste si neškrtli. Druhý díl ale má přinést jedno velký překvapení. Herní vývojáři totiž úzce spolupracují se štábem chystaného velkolepého seriálu Harry Potter od stanice HBO a příběh hry bude přímo provázený s tím seriálovým dějem, což je super. Vyhlížet návrat do Bradavic na konzolích a PCčkách můžeme podle prvních odhadů v letech 2027 nebo 8, takže 8. Ale aspoň toho seriálu se dočkáme už letos na Vánoce. Express FM.

0: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, víc zvědaví. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
9: Tohle je Express FM. That's what you're coming for.

0: Hello to the wonderful listeners of Express FM. We're Nothing But Thieves. We hope to see you at our show in January. And yeah, we can't wait to play for you again. Cheers.
1: Ano, tohle to byly nový Nothing But Thieves, Baby Cool, i s pozdravem tady na Express FM, kde se pomalu blížíme k jedné odpolední, a to znamená, že si dáme fun fact nakonec. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč Mickey Mouse a další postavičky od Disneyho nosí bílé rukavice? Prvním důvodem byla jednodušší animace a pak taky to, aby černý ruce nesplývaly s černým tělem. A Walt Disney k tomu ale dodal ještě jeden důležitý detail, a to, že nechtěl, aby měl Mickey skutečné myší tlapky, protože měl působit víc jako člověk. Tak až se vás budou vaše ratolesti ptát, proč tam mají všechny zvířata rukavice, což mě teda nikdy nenapadlo ani zpochybňovat, tak znáte odpověď. S tímhletím funfaktem vám popřeju krásný víkend. Mimochodem, teď jsem někde zahlídla titulek Léto o víkendu vytáhne poslední trumf, pak se nad Českem začne počasí lámat. Tak vyražte k vodě, pokud tu možnost budete mít. Pokud budete pracovat, tak přeju, ať vám to co nejrychleji uteče. Páčko. Express FM. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Brněnské stromy jsou po vlně horka v nejhorším stavu za posledních 40 let. Ředitel veřejné zeleně města Brna Josef Kasala uvedl. Nyní je to vizuální škoda, ale projeví se to až příští rok. Proléváme, co to dá, aby stromy přežily do příštího roku, aby polovina či celé stromy úplně neuschly. V chorvatské lokalitě Lokva Rogoznica vypukl požár a rozšířil se směrem k Omiši na porost nad městem. 300 českých turistů byly evakuovány. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazily na mistrovství Evropy v Polsku německou dvojici a jako jediný z 6 českých párů postoupili do čtvrtfinále. A jak bude o víkendu, v sobotu budou maximální teploty dosahovat až 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 na západě a severu Čech kolem 30 stupňů Celsia. Bylo 13 hodin, u odpoledního vysílání Rádia Express FM vás zdraví Veronika, přeju vám krásný pátek.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

0: Tři poslední víkendy zbývají do konce prázdnin. Co se kde bude dít velkého dnes, zítra a pozítří, tedy o tomto víkendu, to se vám budu snažit nějak předestřít, takže vás nemine Mácháč, Trutnov i festival s mým oblíbeným názvem Noc v Kaštanech. Pustíme si Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Přesně za půl roku odstartuje jubilejní 60. ročník slavného závodu Jizerská 50. A dnes ráno byly spuštěny registrace a dnes ráno se taky objevil pravý sníh na Karlově mostě. V tomto suchu, v tomto vedru, pravý sníh. Kde se tam vzal symbolicky, aby se jako odstartovaly ty registrace? Byl tam dovezen ze 4 pražských hal, kluzišť, z Kateřinek, z Vršovic a tak dál. Je to sníh z Roleb a jeho tam 3,5 tuny, nebo bylo, protože samozřejmě hned roztál, a organizátoři a jejich tým si tam udělali takové krátké 10-metrové závody na běžkách. Takže tím jsem chtěla říct, že registrace na Jizerskou 50, číslo pořadové 60 už běží. Já vím, že nás poslouchají lidé, kteří běhají, a my si za chvíli dáme nejhranější song tohoto týdne.
1: Počkej, ty mě zveš do galerie?
2: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
1: A co tam budeme dělat celý den?
2: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
1: A pak?
2: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
1: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarej 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: No me better, to byla Roisin Murphy. Bývalí členové skupiny Beastie Boys začínají po té smutné odmlce opět šlapat do muziky. Asi jste slyšeli, že Mike D chystá vydání své debutové solové desky. Nikdy není pozdě na debutovou desku, ani v 60 letech. Ta deska vyjde už 28. srpna, bude se jmenovat Thank You, předcházejí tři singly a budou se konat taky koncerty. No ale pozadu nezůstává ani Ed Rock, protože Ed Rock natočil se svou přítelkyní Kathleen Hanou z kapely Bikini Kill cover verzi Justina Biebera. Dámy a pánové, Let Me Love You, to je ten song, a natočili ji nejen tak pro zábavu, ale pro benefiční kompilaci, která je namířená proti spolku ICE. Jmenuje se ta deska Contra ICE Volume 1 Ice Out a kromě Ed Rocka tam uslyšíte třeba taky Toma Morella, Fishbone nebo Ozo Matli. Takže je to dobře. Beastie Boys už zase řádí. My se od nich pustíme Body Moving.
1: Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Jungle.

0: Datart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.
4: Express

od Jason Status v novince Disgruntled slyšíme dva vokály, ten jeden je Aira a ten druhý je od britského rapera, který se říká Jay Hus. Je Hus, jako Jan Hus, ale nemá to s Janem Husem nic společného, nevím, jestli o něm někdy slyšel Jay Hus nebo nikoliv. Každopádně ten jeho nick pochází jednak ze zkráceniny jeho příjmení Jello a to Hus je zkrátka pro Hustler, což odkazuje k jeho neúplně bezúhonnému mládí a prostě mládí stráveném na ulici různými malými podvůdky a podobnými věcmi. Takže Jay Hus, vysvětleno. Pustíme si Fontaines DC z Irska, Here's the Thing.

0: Tak to byla Duffy a její Mercy. Noc v Kaštanech, tak se jmenuje festival, jehož třetí ročník se odehraje zítra v Dačicích, tedy ve městě, kde vynalezli kostku cukru. A s kým tam můžete tu noc v Kaštanech strávit? No, s Benem Krestovou, se Slavíčkem, s René Dangem a taky s kapelou Gufrau. Takže Zámecký park Dačice, noc v Kaštanech. My si pustíme jedny z těch, kdo se v těch Kaštanech tam budou válet, a jsou to Gufrau s Mary April. Nevím, jestli tam Mary April bude, či nikoliv. Každopádně tady máte skladbu 9 ráno. Pomalejší věc.
1: Páteční odpoledne na Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: O třetinu více vojáků oproti původnímu cíli nabere v letošním roce armáda České republiky. Novinářům to při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově řekl ministr obrany Jaromír Zuna. K 1. srpnu bylo v armádě 30 907 vojáků. Požár u chorvatského letoviska Omiš na Jadranském pobřeží je jedním z nejhorších v historii země. Evakuovalo se přes 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Mezi českými občany nejsou hlášena ani žádná vážná zranění. Velký požár je hlášen i jižněji na poloostrově Pelješac. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazily na mistrovství Evropy v Polsku německou dvojici a jako jediný z šesti českých párů postoupili do čtvrtfinále. Jaké počasí bude u víkendu? V sobotu budou maximální teploty dosahovat až 36 stupňů Celsia, v neděli může být až 37 stupňů, v pondělí by už konečně mělo pršet. To byly zprávy ve 14 hodin od mikrofonu Rádia Express FM. Vám krásný pátek a hezký poslech přeje Veronika Koloušková.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byly 58G, Anet X a jejich Rewind. Jalavská trojice 58G, její ústřední tvář a figura, rapper TK27, jinak taky Tomáš Kučera, je naším kolegou, protože v seznamu připravuje podcast, který se jmenuje MVP. Je to fotbalový podcast, který s ním tvoří další bývalí fotbaloví profíci Karel Tvaroch, Antonín Rosa a taky zkušený novinář Jan Palička. Takže pokud si chcete rozšířit obzor, tak MVP podcast najdete na všech podcastových platformách. Dál si budeme hrát Violet Girl a bude to Buck in a Cake. Pustíme se taky Charlie XCX anebo Sampoo the Great.

0: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
1: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo Gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
2: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta. Tady je doma.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
7: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
6: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
9: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
11: Express. Music first. Express FM.

0: Je léto, k létu patří festivaly, o tomto víkendu jsou ty velké festivaly. Dva, je to Mácháč taneční a je to festival s neskutečně dlouhou tradicí Trutnov Open Air, který odstartoval už včera. Opět má jako svého patrona, náčelníka Václava Havla, kterému je zasvěcen každý ročník. Včera festival navštívil následovník Václava Havla, současný prezident Petr Pavel. Doufám, že si to pěkně užil. Festival Trutnov potrvá až do neděle. Program má opravdu pestrý. Dnes tam vystoupí divoká kapela Gogol Bordello, taky Elegáni, Ondřej Havelka s Melody Makers. Zítra tam budou The Wailers, Monkey Business, v neděli Scarface a taky Karel Kahovec se svou kapelou. Já miluju jeho song Poprava blond holky. Tak jo, jestli vyrážíte na Trutnov, moc si to užijte, dejte si tam chleba se škvarkovkou a s okurkou. Trutnov Open Air je jediný festival svého druhu. Mám ho moc ráda. Hrát tam budou Dominic Fike, pustíme si taky super novou věc od Thundercata, který si do své skladby Funny Friends přizval Acepa Rockyho.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: To byly Jamiroquai, kteří už mají hotovou svoji novou desku, kdy vyjde, to je zatím ve hvězdách. Bude střídat Sam Fender, pustíme si taky hudební zprávy, které pro vás chystá Vašek, a pak už se přesuneme na Mácháč, na pláž Klůček, kde startuje obrovská beach akce, festival, který znáte sami dobře. Je to festival elektronické hudby, kdo tam letos vystoupí, to vám prozradím za chvíli.
1: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express.
4: Express.
3: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
5: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
6: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
7: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun?

0: To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Music first.
0: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Pořadatelé Eurovize oznámili nová pravidla pro reprezentanty a jejich země. Kdo ale čekal nějaké zásadní vymezení se kvůli známým geopolitickým událostem, bude zklamaný. A tak možná i příští rok neuvidíme Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Slovinsko a Island na této nejsledovanější hudební akci světa. Phoebe Bridges zítra vydává své nové album Lost Weekend, ale už dnes odstartovali předprodeje na sérii komorních koncertů v britských obchodech s deskami. Mimochodem, album Lost Weekend je už dnes označeno jako pětihvězdičkové v rámci magazínu Enemy. Sotva, co dosáhla Taylor Swift stažení skladby August z videa ze stáje Trump, je tu další trolling ze strany Bílého domu. Na TikToku se objevilo nové video Donalda Trumpa, na kterém si vesele podává ruce a jako soundtrack k němu zní Swiftina píseň I Bet You Think About Me z roku 2021. V popisku s odkazem na text skladby stálo Víme, že na nás myslíš. Tady už jde doslova o recidivu a za ní jsou přísnější tresty.
0: Express FM.

0: Dnes v 17 hodin první návštěvníci vběhnou na pláž Klůček, kde se rozeběhne dvoudenní festival taneční muziky Mácháč. Hrát se bude do 5 do rána, aby stage ožili opět ve 14 hodin v sobotu a hrálo se na nich až do neděle do 5 do rána. Dostanete pásky u vchodu, co se týká těch, kteří vás tam budou bavit, tak hlavními headlinery jsou letos ADHS, Anatur, Area One a nebo třeba kolektiv Turm Strasse. Stále jsou vstupenky k zakoupení na místě, jednodenní za 2000, dvoudenní za 2500. Tak se pěkně pobavte, jdeme se zahrát Interplanetary Krimino.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Očkování proti klíšťové encefalitidě by pojišťovny mohly hradit i lidem mladším 50 let. Požádal o to výrobce vakcín. Proočkovaná je teď polovina populace, národní strategie cílí na 3/4. Italská policie nalezla 3 díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena dvěma muži ze soukromého muzea u Parmy. Vloupání se odehrálo letos v noci na 23. března. Autory nalezených děl jsou malíři Cézanne, Renoir a Matisse. Česká plavecká smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Kryške, Knedla, Janíčková a Sémanová postoupila na nejrychlejším časem s nejrychlejším časem do večerního finále. Jaké počasí nás čeká o víkendu? V sobotu budou maximální teploty dosahovat až 36 stupňů Celsia, v neděli může být až 37. V pondělí by už konečně mělo začít pršet. To byly zprávy v 15 hodin. Posloucháte Odpoledne na Express FM, kterým vás provází Veronika Kloušková. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to je mladá Slovinka s Pink Hárem Adéla, která se propašovala s tímto songem 8 in LA na 80. pozici americké singlové hitparády Billboard Hot 100. Gratuluju, to je obrovský úspěch. Já moc přeju Adéle, ať se takhle daří její debutový desce, která se bude jmenovat Prima a vychází 4. září. A teď tu mám další tip pro všechny, kteří buď jsou z Prahy nebo směřují do Prahy na víkend. Určitě se zastavte na festivalu Letní letná, který žije divadlem, cirkusem, akrobací, novým cirkusem. No a potrvá až do konce prázdnin, ale nemusíte mít lístky na nějaké představení, můžete tam vyrazit jen se tak jako prochodit, udělat si hezký večer, krásně to tam svítí, je tam co pít, dělají tam skvělý drinky, kafíčko, jídlo, je tam doprovodný program zdarma a jsou tam taky koncerty zdarma a dnes tam bude hrát ve stanu legendární kapela Schodiště, dříve známá jako Nahoru po schodišti dolů band. No, to jsem se Nahoru po schodišti dolů nachodila, když mi bylo 15, 16, 17 a ještě trošku víc do pražských klubů Delta, Petinka a tak dále. No, určitě bych si vzpomněla na spoustu songů. Pustíme si DMAs a hrát si budeme taky Toma Grennana. Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
4: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
2: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Express FM.
8: Hudba. Na prvním místě.

0: Express Old School.
1: Dnes je pátek a v pátek nám do Old School zpravidla padá nějaká party píseň, nějaký taneční song, který je takovým warm-upem před tím volnem, které je před námi, tady doufám, že máte volno. No a dneska je to skladba z roku 1998 s názvem Music Sounds Better With You. Asi víte, co je to za skladbu, hned když řeknu tenhle název, tak vám asi naskočí ten zvuk a mnozí si myslí, můžou to považovat za song, který je od Daft Punk. Není to tak, je to jediný song od francouzského houseového tria Stardust. No ale ve Stardust byl jeden člen Daft Punk, a to sice Thomas Bangalter, s ním ještě DJ Alan Brax a s ním ještě vokalista Benjamin Diamond. Takže Music Sounds Better With You a Stardust.

Tak to byly Stardust. Možná si někteří z vás vzpomenou na ten videoklip, ve kterém vystupuje malý kluk, který si sestrojí letadýlko, takový plachťák, který potom pouští z kopce a na obláčku je trojice Stardust s nastříbřenýma obličejema, která mu pomáhá to letadýlko jako s ním lítat a ho posílat. Ten videoklip režíroval slavný režisér Michel Gondry, který natočil Věčný svět neposkvrněné mysli a natočil třeba taky klip pro Björk, Human Behavior, anebo několik videoklipů pro skupinu The White Stripes. Teď si pustíme Wet Side Cowboy, Pina Boys.

0: Ještě 3 dny budou večery bez deště. Doufejme, že pak už všechny večery budou pouze s deštěm. Nicméně na ty 3 dny si můžete naplánovat třeba návštěvu letního kina, jestli jste ještě letos nestihli letní kino. Já jsem žádný letní kino teda rozhodně nestihla. Tak tady je pár návrhů. Praha, naprosto skvělý film Letní škola 2001, první český vietnamský film. Promítat se bude v letním kině Kinská dnes večer. No a v kasárnách Karlín dnes dávají postřižiny. Předpremiéra filmu Čika Čeka, který bude mít premiéru v kinech po premiéře v Karlových Varech už příští týden. Je to film, ve kterém Jan Cina hraje drag queen. Tak ten dneska můžete vidět v Brně ve Skalním Janáčku a film Letní kino Lisice, taktéž Jihomoravský kraj, promítá dnes fantastické sci-fi s Ryanem Goslingem Spasitel. Moc doporučuju. Pro další letní kina navštěvte jednoduše webovky Letňáky, tam si najdete svůj kraj a tam si najdete své město nebo město, které promítá nejblíž vašemu městu. Za chvíli si dáme Florence Road a čeká nás taky čerstvá novinka o Swedish House Mafia, kteří se spojili s Likili.
1: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pěknou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
6: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
7: Snídani?
6: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
7: Oběd?
6: Divadlo Hibernia uvádí
8: romantický muzikál
6: Saturnin.
8: Kultovní humoristický

0: Román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
1: Od září 2026
0: v divadle Hibernia.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Express. Music first. Express FM.

0: Tak to byla švédská houseová mafie a její Happiness is so sad, novinka našeho playlistu. Teď obrátím svoji pozornost k zpěvákovi s hlubokým soulovým hlasem a jménem John Newman. John Newman začal vystupovat pod novým nickem, novým jménem, a to jméno je 642, psáno 6, pak 40 a pak tvo. No a otvírá tímto novou kapitolu svojí kariéry a svůj vokál spojil se soulem, housem a klubovou elektronikou. Byl už na několika festivalech a přijede jako 642 i k nám. A to sice na zimní edici festivalu Beats for Love 4. prosince do Brna na výstaviště. My si teď pustíme jeho song, který ho proslavil a je známý po celém světě a jmenuje se Cheatin.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Proč John Newman opustil své jméno a začal vystupovat jako 642? No, protože se chtěl prostě oprostit od toho svého jména, od toho zatížení a svázání tím svým jménem, aby se mohl úplně svobodně vrátit ke svým tanečním elektronickým kořenům a zažít takovou jako kreativní svobodu bez zatížení tím jménem John Newman, které každý zná a už má nějaká očekávání, která jsou s ním spojena. No a proč si dal to jméno 642, čili 642, protože v ten čas 6:42 ráno se narodila jeho dcerka, kterou popisuje jako největší dar a velký obrat v jeho životě. Veronika se s váma loučí touto informací. Přeju vám krásný letní víkend. Užijte si ho, jak potřebujete, jak chcete, jak to máte rádi. Za chvíli už je tu Michal a jeho Express Drive. To si taky užijte. No, uslyšíme se zase v pondělí. A protože odcházím na víkend a vy už taky budete pomaličku odcházet, nebo už jste dokonce na víkendu, tak si pustíme příhodnou píseň. Weekend. Tak se mějte hezky, ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: O třetinu více vojáků oproti původnímu cíli nabere v letošním roce armáda České republiky. Novinářům to při slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově v pátek řekl ministr obrany Jaromír Zuna. Už více než 2000 lidí, včetně 300 českých občanů, uprchli před plameny, které zachvátily porost u chorvatského letoviska Omiš. Při požáru se zranilo 630 lidí, 14 z nich muselo zůstat v nemocnici a polovina hospitalizovaných je ve velmi vážném stavu, protože utrpěli popáleniny na většině těla. Vedení města uvažuje o tom, že na pomoc hasičům povolá armádu. Nový trenér fotbalistů Wolverhamptonu Cesar Peixoto byl i po sestupu z Premier League by rád udržel kapitána české reprezentace Ladislava Krejčího. Na předsezonní tiskové konferenci nicméně portugalský kouč připustil, že obráncův odchod je stále možný. Noc na sobotu slibuje teploty do 15 stupňů, na horách dokonce může mrznout. V sobotu pak bude jasno s teplotami od 31 do 6 30 stupňů, na horách by mělo být kolem 25. Na nehody pozor na D1 na 180. kilometru ve směru do Brna, taky na silnici číslo 9 u Kojetic na Mělnicku a v Bubenickém tunelu v Praze Troje, tam je neprůjezdný odbočovací pruh směr Břevnov, jsou tam v sobě dva osobáky, tak pozor na to. No a pozor taky na to, že právě začíná páteční Express Drive, stále vás zdraví osamocení Michal, bude tady se mnou náš mladý kolega Miky. No a Petr se vrátí už v pondělí.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

ale tak nějak se s tím popasoval a dělá skvělou hudbu. Tohleto byl Barry Can Swim a jeho Return to Bebo. No a je pátek a to znamená v Express Drive jediné. Vždycky na začátku hodiny vám dáme ochutnávky z toho, co dneska vyšlo. No a dneska vyšlo nové album trojice Jungle, Tom McFarland, Josh Lloyd Watson a Lydia Kito se vlastně úplně poprvé spojili na celé plnohodnotné album, protože do té doby to byla dvojice a s Lidí vydali jenom pár singlů, i když i na minulém albu už měla velký podíl. No a tohle páté dlouhohrající album vyšlo tedy dneska. Je tam 11 skvělých tracků, které jsou prostě takový klasický jungle. Tak, jak jste zvyklí, pokud je máte rádi, tak se vám to bude líbit. Pokud nejste jejich fanoušci, tak si řeknete, no, tak zase si to takový podobný. No, každopádně 84% tuto chvíli svítí jako souhrné skóre na Metacritic, Mojo, Glide Magazine, DIY Magazine a Record Collector všichni dali 80% ze 100, tedy logicky, takže myslím, že hodnocení dobré. No a my si dáme single, který dneska vlastně vyšel jako další ochutnávka s alba, rovnou s celým albem, a je to single titulní, tedy Sunshine.

Tak tohle je už jednou zmiňovaný titulní single z alba Sunshine trojice Jungle. My na britských ostrovech ještě chvilku zůstaneme, protože nové album včera oznámili Royal Blood, tohle anglické duo ve složení Mike Kerr a Ben Thatcher se loni zavřelo do studia, neměli žádný termín, žádné rušivé vlivy a měli jednoduchou ambici zjistit, co je možné se dvěma lidmi, 12 notami a nekonečným počtem výsledků. No a ten výsledek úplně konečný se bude jmenovat Dead Company. Podle tiskové zprávy nabídne hudbu ohledanou na kost a Royal Blood v jejich nejsilnější, nekompromisní a bezprostřední podobě, taky nejrychlejší a nejtvrdší hudbu, kterou zatím dělali, a dělali ji taky s ohledem na živé hraní, tak doufejme, že třeba to živé hraní se bude týkat i České republiky. No, jak jsem říkal, to album se bude jmenovat Dead Company a vyjít by mělo 13. listopadu, 3 roky po titulu Back to the Water Below. No a když už slibovali nové album, tak rovnou přidali i ukázku tyhle ty dva pánové a jmenuje se Ten Over Ten a my si ji právě teď pouštíme na Express FM.

0: Blood 10 over 10, ukázka z jejich chystaného alba, vyjde 13. listopadu pod názvem Dead Company. A něco mi říká, že tady ten skvělý single bychom nemuseli na Express FM pouštět jenom dneska, že ho neslyšíme naposledy.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU. Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy. Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
12: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
13: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
14: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
13: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% heslem PT Servis.
15: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
16: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
17: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
18: Vyslev se na to, Franto!
19: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Hudba na prvním místě.
2: Express FM. FM.

0: Family of the Year a jejich Hero na Express FM. 16 hodin 27 minut, posloucháte Express Drive, no a já už ani nemůžu vlastně říct, že by to byl náš host, protože Miki je tady tak často s námi, že už je to prostě pevná součást našeho týmu. Ahoj Miki.
1: Ahoj Michale.
0: No a ty jsi zase připravil nějaké zajímavosti.
1: Přesně tak, připravil jsem si fakta o lidském těle. Michale, měl jsi někdy zlomené srdce, nebo zlomil jsi někomu srdce?
0: Já doufám, že ne.
1: Ne? No,
0: ani v jednom případě. Tak já jsem asi měl zlomené srdce, ale ono se to může stát i opravdu, viď?
1: No, může právě, ono to není jenom kliše. Ty příznaky jsou hodně podobné infarktu, až konkrétní právě vyšetření tak vyšetří, že to není klasický infarkt. No, ale co mě u toho překvapilo, tak právě tomuhle syndromu tak nemusí předcházet ten negativní stres nebo emocionální nátlak, ale i pozitivní emoce. Takže například můžete vyhrát ve sportce a zlomí se vám srdce.
0: Já si myslím, a nemám to teda potvrzený, že možná něco podobného se stalo architektu Janu Kaplickému, protože ten vlastně zemřel v den, kdy se mu narodila dcera.
1: Jo, a to je taky možnost.
0: On teda samozřejmě už měl nějaký věk, ale tak jako to štěstí, možná bylo až moc toho štěstí.
1: Takže to jo. No nic, jdeme na další fakt. Nejdelší a největší kost v lidském těle je stehenní kost. Tahle kost je i nejsilnější. A podle odhadu tak se říká, že vydrží sílu kolem 4000 newtonů, což je tedy zhruba taková, jakou by vyvinulo 400 kilo. Samozřejmě tam je i důležitý, z jakého úhlu se na tu kost tlačí, ale to je docela silná kost, mi teda přijde.
0: No, takže to je kost, kterou si jen tak nezlomíš.
1: No,
0: asi.
1: A když si zlomíš, tak už je velký problém, no. Pak se těžce hojí, těžce regeneruje a není to úplně tak jednoduchý.
0: Tak máš tam něco příjemnějšího než něco zlomeného?
1: Mám tady takový orgán, který zase výborně regeneruje. Jsou to játra. Játra tak mají schopnost obnovit svou velikost i po odstranění až 75%. Takže odstraní se ti tři čtvrtiny jater a furt ti ještě dorostou do 100% velikosti.
0: Tak je pravda, že taky játra můžeme vlastně darovat, že jo, jakoby právě část těch jater a dá se transplantovat příjemci. To je pravda, no, a tobě dorostou, je to v pohodě. Takže pokud teda už je nemáš úplně stvrdlý od alkoholu.
1: No, já doufám, že ne.
0: To ty ne, tak ty jsi mladý sportovec, ty určitě ani nevíš, co alkohol je, ale my životem pro otlučení už bychom možná ta játra měli si šetřit.
1: Čtvrtý fakt, tak nervové vzruchy, tak já si myslím, že všichni tak trošku tušíme, že v tom mozku ty vzruchy se přenáší velkou rychlostí, ale ty nejrychlejší, tak jsou například povaly ke svalu nebo informace o poloze těla a tyhle si vzruchy se přenáší rychlostí až 432 km za hodinu, což už je docela fičák.
0: To jo, to je.
1: Docela.
0: To je. A kolik terabajtů to musí jako obsáhnout, víš? Jako?
1: To nevím. Ale
0: jako. Já jsem někde četl, že jako vlastně my máme v těle vlastně takový jako vysokorychlostní internet. No.
1: Hodně vysokorychlostní.
0: V těch nervech. No.
1: No, jdeme na poslední. Tak plíce si myslím, že všichni se nějak dovedeme představit, jak vypadají, kde jsou, prostě pod hrudním košem. No asi si taky trošku dovedeme představit, že jsou docela dost členitý. No, ale oni jsou extrémně členitý. No, ta vnitřní plocha plic, a teď pozor, tak má přibližně 50 až 70 metrů čtverečních, což už takový menší 3+ KK byteček docela.
0: Jo, to je zajímavý, jakože bych svoje plíce rozmístil po svém bytě. No. My máme 3+ KK kolem 70 metrů, no.
1: No vidíš, no tak tam máš ty plicní sklípky a všechno tohle. Tak.
0: Jo, to je hustý. Takže místo koberce, že bychom měli moje plíce.
1: No nevím, jestli by byly stejně hezký, jak ten koberec.
2: Odpolední Drive.

0: In it fun. My se teď přesuneme od lidského těla k fotbalu. Využiju toho, že tady mám mladého, už vlastně bývalého fotbalistu.
1: No, tak mám takovou pauzičku.
0: Já jsem taky bývalý fotbalista už dlouho. A představ si, že jsou různé smlouvy, které možná vzbudí podiv a určitě taky úsměv. Třeba Memphis Depay, ten má poměrně zajímavé podmínky ve své smlouvě s Corinthians. Například chce mít možnost pořádat na stadionu akce, ale chce z 50% slevu na vstupné, nebo jako na pronájem, tak aha, na pronájem, jo, aha. Takže to, no.
1: Jako nějaký hudební akce tam pořádá?
0: Jakýkoliv akce, aha, který asi tam třeba, já nevím, jestli tam chce dělat rodinnou oslavu nějakou, nebo tak, ale prostě hlavně si vymínil 50% slevu na pronájem. Dennis Bergkamp, tato legenda Arsenalu, měl a pravděpodobně ještě stále má fobii z létání, aha, a tak ten si vymínil, že nebude nikam lítat. To znamená, že vlastně všechny pohárové zápasy, které byly venku, tak aha, nehrál.
1: To je no, docela a handicap, ne?
0: Tyho, jo, a dokonce tím přišel taky o 100 000 liber kvůli tomu, že vlastně jako nehrál dost zápasů. Ronaldinho, když odešel z AC Milan do brazilského Flamengo, tak chtěl, aby mohl dvakrát týdně chodit na party.
1: Jo, tak.
0: On rovnou tou party začal a dokonce měl tunel ze svého domu do protějšího Hambince.
1: A víš, se mi líbí, že on jim to řekne rovnou, ale půjdu kluci na tu party. Protože většinou už to neřeknou a pak se to dočtou ty majitelé, trenéři někde v novinách, že jsou na party.
0: Pepe Reina, když šel do Bielefeldu v Německu, tak si do smlouvy dal, že mu musí postavit 3 domy. Aha. No ale nebyl moc specifický, takže o němu za každý rok vlastně postavili domeček z Lega.
1: Fakt?
0: No, bez srandy.
1: Hezky.
0: Takzvaně ho přečural. Já myslím, to se divím, že to nebylo spíš nějakým českým klubu, jo? Tam bych to čekal trochu víc. No a tak zakončíme to Štefanem Schwarzem. Ten byl v Sunderlandu, aha, přišel tam z Valencie a on je velmice známý tím, že se zajímá o vesmírnou turistiku. Aha. No a takže měl ve své smlouvě to, že se když tak zruší ta smlouva, pokud by opustil tuto zemi.
1: Hezky, hezky. A jak to dopadlo?
0: No, nevím o tom, že by odletěl, takže no, ještě nevím, asi už nehraje teda, on už je to celkem letitý, už teda bývalý fotbalista, ale myslím si, že rozhodně teda neodletěl.
1: Takže dokončil smlouvu, hezky.
0: Možná si představoval v té době, že do 2 let budeme lítat na Mars a že on tam třeba bude kolonizovat, tak to se nestalo.
2: Páteční odpoledne na Express FM.

0: Červené víno na světlém koberci?
1: No a? Jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Etale. Letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta. Tady je doma.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pěknou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
12: Snídaně?
11: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
12: Oběd?
11: Divadlo Hibernia uvádí
13: romantický muzikál
11: Saturnin.
13: Kultovní humoristický román Zdeňka Jorotky ožívá v novém kabátě.
11: Od září 2026
13: v divadle Hibernia.
14: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
15: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
16: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
17: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
16: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
18: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
19: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: a jejich největší hit Safe and Sound. No a my se teď přesouváme do Kentucky v Americe, do města Bowling Green. Odtamtud totiž pochází kapela Cage the Elephant. Ta funguje už 20 let a my ji máme u nás hodně rádi. No a tak jsme přivítali, když tahleta kapela s Mattem Schulzem v čele oznámila, že vydá další album. O tom zatím nevíme vůbec nic, kromě jedné věci, že na tom albu bude single Beaches in Tennessee, který si právě teď zahrajeme.
1: Novinka. Novinka.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Národní centrála proti organizovanému zločinu řeší dění kolem hnědouhelných lomů v severních Čechách. Prověřuje například okolnosti vzniku smlouvy mezi státem a skupinou miliardáře Pavla Tykače. Severní energetická totiž komplikuje obcím z okolí vrácení peněz, které ušetřila při obnově krajiny po těžbě. Severoatlantická aliance plánuje opevnit svůj východní okraj prostřednictvím rozsáhlé sítě dronů, senzorů a také autonomních robotických prostředků se zapojením umělé inteligence. Ve věku 33 let zemřel portorický boxer Richard Colon, který před více než 10 lety následkem opakovaných úderů do zátylku utrpěl vážné poškození mozku a upadl do komatu. Chladnou noc s teplotami do 15 stupňů a na horách s možností mrazu, zítra vystřídá jasná obloha a teploty 31 až 36 stupňů, na horách bude kolem 25. Nehody vás potrápí na dálnici D6 na 154. kilometru ve směru do Karlových Varů, na silnici první třídy číslo 3 u Sezimova Ústí na Táborsku. Na Táborsku ještě jedna nehoda, a to u Chýnova na silnici 19, a jižní Čechy dneska jsou trochu zakleté, takže pozor i na 24 u Třeboně. Na Karlovo náměstí v Praze, Ještěcká ulice v Liberci, ulice Bratří Štefanů v Hradci Králové a Bílovecká v Ostravě taky právě teď jsou zkomplikovaný pohyb po nich kvůli nehodám. Tak dávejte pozor. A dávejte i pozor na vysílání Express FM, odkud vás 2 minuty po 17. hodině ze studia Express Drive zdraví Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

God Love, to je taková pecka, když už je to strašně stará záležitost, tak pořád funguje. No ale my si dneska taky pouštíme nové záležitosti a o tu další, kterou vám teď představíme, se postaral 35-letý rodák z kalifornského Compton, tedy vlastně kolébky hip-hopu, říká si Channel Tres a vy ho dobře znáte i z našeho vysílání třeba díky singlu 6 AM. On dneska vydal své druhé dlouhorající album Enigma POV, vyšlo po 2 letech od Head Rush, mezi tím ještě a předtím a možná i potom vydával také nějaká EPčka, no a my si pustíme ukázku z tohodle alba, které se jmenuje Gangsta.

Channel Trace a jeho Gangsta, ukázka z dnes vydané desky Enigma POV. No a my se podíváme v rámci představování dnešní fresh hudby do domácích luhů a hájů, protože dnes vydala svůj nový single i Magdalena Fendrichová, kterou znáte jako Květu. Samozřejmě píše se to Květach, to určitě taky znáte. No a ta vydala nový single Přesila. Jak sama říká, vznikl ze vzteku nad tím, jak rozhodnutí mocných dopadají na životy lidí. Píseň obrací pozornost ke krizím současnosti a jejich vlivu na bezprostřední okolí, právě přímo Květy a jí samotnou. No a aby toho nebylo málo, tak si jako hosty pozvala Past, takže tam bude i rapová pasáž a je to docela nářez, takže si to užijte. Právě teď tedy Květa a Přesila.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézy, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
2: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
8: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Music. First.
10: Express FM.

0: její Club to Your Arms. Mám tady pár rad, které by vám mohly zachránit život. Pokud náhodou se vám povede kopnout do vosího hnízda, nebo ho na sebe třeba schodit, tak neskákejte do vody, jak se říká, ale rychle utíkejte rovně, tak rychle, jak jen umíte.
1: To je zajímavý u tohohle teda, tak rovnou neotáčet se, jenom běžet.
0: Jo, jenom běžet, prostě hlava, nehlava, hlavně pozor na kořeny, abyste nezakopli a ty vosy se na vás nesesypaly. Ono jim za chvilku jde energie a nedolítnou zase tak daleko, jo. Kdežto nad tou vodou mohou létat a můžu tam i střídat, oni jsou to mrchy jako vyčuraný, jo. Tak pozor na to. Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, když jedete autem, tak udělejte jednoduchou věc. Čtyřikrát zatočte doprava. A pokud tam stále bude, volejte policii.
1: A jedno, jestli doprava nebo doleva?
0: Asi doprava.
1: Jenom. Doprava jenom.
0: No, protože když zatáčí doleva, tak musíš třeba zastavit.
1: Jo, to je pravda, že doprava máš furt.
0: A ten člověk může vyběhnout a třeba rovnou ti něco udělat. Pokud náhodou narazíte v přírodě na nějaké zvíře, tak je tam základní poučka. Čím barevnější je, tím jedovatější. Hlavně u žab to platí a u různých ještěrů. Další, co je zajímavá rada, když náhodou cítíte jako spálený plast a nemůžete najít, kde to je, tak to hlavně neignorujte, protože to může být ve vaší zásuvce zkrat, která doutná už a právě ten plast tam škvaří. Mně se to stalo před asi 15 lety v jednom bytě a když jsem zasnul, tak jsem tam viděl ty jiskřičky.
1: Tak jsem šel
0: vypnout jistič a hlásil jsem to hnedka domácímu. No, a poslední, taky z domácnosti a taky hororové, když náhodou se probudíte a ucítíte plyn, nerozsvěcejte. Mm-hmm. Protože ta jiskra by mohla zažehnout samozřejmě plamen a mohli byste vybouchnout. Tak na to pozor a hlavně bezpečně, prosím vás, jo? Buďte na sebe hodný.
2: Express. Express Drive.

0: Expressi. Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnic a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
5: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
6: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.

0: www.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.
4: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of Vinny, sitting cans for the liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer. And I

0: Hashtag nebudu doma.
1: Jižní Morava čeká, tak si řekněte nebudu doma a pojďte s námi na výlet. Kromě krajského města Brna rozhodně stojí za návštěvu Lednicko-Valtický areál, rozsáhlá krajinná památka UNESCO. Se zámky Lednice a Valtice, zámeckým parkem, minaretem, kolonádami a krásnými cyklotrasami mezi Vinicemi. Moravský kras s plavbou po podzemní řece Punkvě a propastí Macocha, historické město Znojmo s podzemím, vyhlídkami a vinařskou atmosférou, nebo Národní park Podíjí, zřícenina Nový Hrádek nebo Vinice Šobes. Skrytou perlou jihomoravského kraje je Rudické propadání a okolí Jedovnic v Moravském krasu. Jen kousek za hranicemi kraje i republiky se nachází Dolní Rakousko. Tahle krásná oblast nabízí léto bez zbytečného cestování, za to s pořádnou porcí zážitků. 6 turistických regionů nabízí nepřeberné možnosti pro aktivní a odpočinkovou dovolenou. Wachau láká na údolí Dunaje, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO a jednu z nejkrásnějších cyklostezek v Evropě. Weinviertel zve do romantických sklepních uliček a vinařských obcí i na pohodové cyklovýlety. Mostviertel nabízí oblíbenou cyklostezku Ibstal-Radweg, horskou krajinu i přírodní koupání. Zatímco Waldviertel okouzí hlubokými lesy, rybníky a klidnou přírodou. Vídeňský les spojuje přírodu s kulturou, historickými památkami a vyhlídkami, zatímco vídeňské Alpy lákají na vrcholy Rax, Schneeberg nebo Semmering, panoramatické výhledy a horské túry. Novinkou letošní sezony jsou také cesty za objevováním regionu na 3-5 dní. Propojují známé památky s méně objevenými místy, cyklotrasami, turistickými stezkami, regionální gastronomií i zajímavým ubytováním. Odpočinout si pak můžete v rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Příjemné prostředí se tam potkává s pohodou a přirozenou atmosférou. Areál inspirovaný francouzskou Provence leží v krajině Bílých Karpat a hodí se pro víkendový odpočinek i větší společenské události. Ubytovat se můžete v pohodlných pokojích a prostorných apartmánech. Součástí rezortu je restaurace, venkovní bazén, sportoviště i moderní wellness s vnitřním bazénem, masážními tryskami, výřivkou, finskou bio a infrasaunou a klidovou zónou. Rezort je zároveň skvělou volbou pro svatby, rodinné oslavy, firemní setkání nebo team buildingy. Nabízí dostatek prostoru ubytování pro více než 90 hostů, profesionální servis a hlavně příjemný personál, díky kterému se tu budete cítit uvolněně. Vyrazit byste mohli i do Veselí nad Moravou, které je skvělou vstupní branou právě do Bílých Karpat. Tady najdete i Dům přírody Bílých Karpat, moderní návštěvnické centrum, kde zdejší krajinu poznáte hravě, zblízka a za každého počasí. Interaktivní expozice vás provede karpatskými lesy, rozkvětlými loukami, pastvinami i světem podzemí. Uslyšíte zvuky místní přírody, pod lupou si prohlédnete semínka lučních rostlin a zjistíte třeba i to, proč jsou bělokarpatské louky tak výjimečné. Nechybí ani tipy na výlety, přírodní zahrada, program pro děti a regionální výrobky nebo suvenýry, které si můžete odvést domů. O prázdninách se navíc každé pondělí a čtvrtek o 10 hodin konají komentované prohlídky s průvodcem. A pokud plánujete výlet teď v srpnu, poznamenejte si termín od 21. do 23. srpna. Ve Veselí nad Moravou proběhnou bartolomějské slavnosti a Dům přírody se připojí doprovodným programem.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás jihomoravský kraj? Pak si jistě užijete pobyt v hotelu Mariel v historickém Znojmě, odkud můžete vyrazit za památkami i vyhlášenými vinařskými stezkami. Nebo v hotelu Rakovec u Brněnské přehrady s pohodovou atmosférou a skvělou polohou pro objevování Brna. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
0: Express.
3: Express FM. FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Léto je pro kyperšmejdy jednou z hlavních sezon. Využívají toho, že jsou lidé v dovolenkovém režimu méně opatrní a často se nachytají i na triky, proti kterým by jinak byli celkem imunní. Obezřetnost je tedy v nadcházejících týdnech rozhodně na místě. Izraelské evropské úřady pátrají po 50-leté izraelské ženě Malia Halomi a její 23-leté dceři Liel. O víkendu zmizeli během výletu ve Vídni, kam přijeli z Prahy. Japonská tenistka Naomi Osaka vynechá podnik v Cincinnati, který slouží jako generálka na US Open. To pomohlo Kateřině Siňakové, která tak jako nasazená postoupila rovnou do druhého kola. Chladnou noc s teplotami do 15 stupňů a na horách s možností mrazu. Zítra vystřídá jasná obloha a teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 25. Nehody vás potrápí na D2 mezi 53. a 54. kilometrem. Ve směru do Bratislavy překážka může bránit v provozu v celé šířce vozovky. Pozor na to. 27. U Třemošné na Plzeňsku a 19. U Nezvěstic taky na Plzeňsku hlásí nehody, stejně přímo v Plzni ulice Koterovská, v Liberci Ostašovská a v Praze jsou dvě nehody, jedna je v ulici Karlštejnské a druhá je v Kartouské, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. V 18.00 vám Michal přeje i nadále hezké páteční odpoledne, jdeme do poslední hodiny Express Drive.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

třetí desky skvělé Gracie Abrams. Ta deska má název Daughter from Hell a ten single Look at my life. Kdo letos taky vydal desku, a to hned v lednu, tak to je písničkář Cave Town, neboli Robin Skinner, kterého znáte i z našeho vysílání díky singlu Sailboat s Chloe Moriondo. No a ta deska měla dobrá hodnocení a zdálo se, že třeba Robin si jezdí po turné a tak dále a desku Running with Scissors propaguje, ale očividně taky během toho stihnul napsat minimálně jeden nový song, ten se jmenuje Big Strong Man, dneska vyšel a Cave Town se v něm ohlíží za svým dospíváním a nepříjemnými očekáváními kolem maskulinity, která ho doprovázela, což je mimochodem jeho oblíbené téma a očividně tedy je to asi i takový jeho způsob, jak se s tímhletím velkým problémem a mindrákem vyrovnává. Takže tohle to je Cave Town a Big Strong Man.

Velký silný muž, Cave Town, no to on rozhodně není velký silný muž, pokud jste někdy viděli, jak vypadá tenhle ten 27-letý anglický písničkář, tak víte, že on je spíš takový rachitický, spíš bych ho čekal někde v IT oddělení, než na stage, ale je hudbu dělá určitě skvělou. Kdo taky dělá skvělou hudbu a příští týden to potvrdí svým třetím albem What Are The Odds, tak to je naše oblíbenkyně Georgia Smith, no a ta se rozhodla, že ještě než vydá celé album, takže trošku nás namlsá, a to singlem I Light, You Light, který vyšel právě dnes. No a my si ho teď jdeme pustit.

0: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Note, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Express. Music first. Express FM.

Tohle to je spolupráce skotského šikuly Calvina Harrise a anglické Krasomily a samozřejmě taky skvělé zpěvačky, která se jmenuje Dua Lipa. Tohle byl single One Kiss. No a jak je v pátek zvykem, máme pro vás pár pozvánek na akce. Hned dva festivaly a relativně blízko sebe se konají až do neděle. A ten jeden je Keltská noc 2026 ve ské areálu Šachty ve Vysokém nad Jizerou. Tenhle ten festival pořádají Tři sestry a podle toho taky vypadá ten line-up, ze kterého kromě domovské kapely vyzdvihuji Václava Neckáře, vypsanou fixu, a nebo Vohnout. No a na bojišti v Trutnově se koná legendární český Woodstock, no a tam jsou třeba The Wailers, Lucie, Red Z, Tony Ducháček a Garáž, Monkey Business a desítky dalších, taky až do neděle, takže pokud třeba chcete tu indiánskou atmosféru, tak vyražte. A tohle jsou Monkey Business, který tam určitě zaspívají i tuhle píseň My Friends.

0: Funketýři, kteří nedávno oslavili své narozeniny 26. nepletuli se, tak ti budou i na legendárním Trutnov Open Air Festivalu, který je až do neděle, co je dokonce až do 31. srpna, tak to je 23. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letna v Letenských sadech v Praze. Ten program je tak bohatý, že kdybych ho chtěl vyjmenovávat, tak tady budeme do zítra, takže si samozřejmě můžete vyseznamovat a podívat se, jak Letní Letna a co nabízí a jak probíhá. No a sedmý ročník akce Romský Bašavel pořádá městská část Praha 4 zítra. Je to open air festival plný hudby a tance a probíhá v Centrálním parku na Pankráci v Praze 4 od zítřejších 15 hodin. Hudební a doprovodný program, dětský program, cirkusák František, profesionální fotokoutek, sekce neziskových organizací, věštírna a taky festivalové mezinárodní i romské občerstvení si tam můžete dát. Tak to je takový typ, takový neúplně tradiční a neúplně vyroženě hudební.
1: Express Drive na Expressu.

jsme vám dávali kulturní tipy na cirkusový festival a romský festival. Teď se zase vracíme ke koncertům. Tonya Graves and the Stylists, ty dnes vystoupí před pražským klubem Cross v Holešovicích. Pokud neznáte tuhle kapelu, tak vězte, že jejím kapelníkem je legendární Mojmir Papalescu, známý třeba z Vanessy, z Gun Dreams, nebo Mojmir Papalescu and the Nihilists. The Sweet, tato britská legenda, vystoupí zítra v Mikulovském amfiteátru na Jižní Moravě od 6 hodin. Tam bude koncert, který předskočí neméně legendární Precedens. No a na příští týden tady mám ještě jednu pozvánku, a to na čtvrtek 20. srpna do pražského areálu 7 v Praze v Holešovicích, kde Vypsaná fixa pokřtí svoje album Ideál. A já myslím, že to bude ideální chvíle si pěkně zatrsat v moušpitu a užít si tuhletu skvělou kapelu ze San Piega. Tohle je singles desky Ideál. Bylo to jistý.

0: Počkej, ty mě zveš do galerie?
1: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
0: A co tam budeme dělat celý den?
1: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
0: A pak?
1: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
0: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Music. First. Express FM.

0: Buďme veselé mysli, když se blíží konec. To je věta, kterou jsem někde viděl, už ani nevím kde, ale zaujala mě a řídím se jí, zvláště když je to konec vysílání nebo konec pracovní aktivity. No a v pátek ještě dvojnásob samozřejmě. Milí posluchači, děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali tento týden. S Mikim jsme se to tady užili, jak jen to bylo možné, že?
1: Přesně tak, já jsem se moc užil.
0: A příští týden se těšíme opět v té tradiční sestavě pro Express Drive po dvou týdenním střídání dovolených. Už tady v pondělí budeme zase v naší silné sestavě Petr a Michal, takže se těšíme mezi 16. a 19. No a užijte si parádní víkend a ať v pondělí jste plný sil do práce i na poslech. Drive. Odpolední drive. Na Expressu.

0: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Express FM. Hudba.

0: když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Pořadatelé Eurovize oznámili nová pravidla pro reprezentanty a jejich země. Kdo ale čekal nějaké zásadní vymezení se kvůli známým geopolitickým událostem, bude zklamaný. A tak možná i příští rok neuvidíme Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Slovinsko a Island na této nejsledovanější hudební akci světa. Phoebe Bridges zítra vydává své nové album Lost Weekend, ale už dnes odstartovali předprodeje na sérii komorních koncertů v britských obchodech s deskami. Mimochodem, album Lost Weekend je už dnes označeno jako pětihvězdičkové v rámci magazínu Enemy. Sotva, co dosáhla Taylor Swift stažení skladby August z videa ze stáje Trump, je tu další trolling ze strany Bílého domu. Na TikToku se objevilo nové video Donalda Trumpa, na kterém si vesele podává ruce a jako soundtrack k němu zní Swiftina píseň I Bet You Think About Me z roku 2021. V popisku s odkazem na text skladby stálo Víme, že na nás myslíš. Tady už jde doslova o recidivu a za ní jsou přísnější tresty.
2: Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

Express FM uvádí hudební speciál. Star Mix. Do you remember house? Star Mix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Star Mix. Star Mix. Star Mix. Na Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Express. Music first. Express FM.

když vidím to malý dítě nevinný. Odteď budu nová hlava naší rodiny.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Pořadatelé Eurovize oznámili nová pravidla pro reprezentanty a jejich země. Kdo ale čekal nějaké zásadní vymezení se kvůli známým geopolitickým událostem, bude zklamaný. A tak možná i příští rok neuvidíme Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Slovinsko a Island na této nejsledovanější hudební akci světa. Phoebe Bridges zítra vydává své nové album Lost Weekend, ale už dnes odstartovali předprodeje na sérii komorních koncertů v britských obchodech s deskami. Mimochodem, album Lost Weekend je už dnes označeno jako pětihvězdičkové v rámci

0: magazínu Enemy. Sotva, co dosáhla Taylor Swift stažení skladby August z videa ze stáje Trump, je tu další trolling ze strany Bílého domu. Na TikToku se objevilo nové video Donalda Trumpa, na kterém si vesele podává ruce a jako soundtrack k němu zní Swiftina píseň I Bet You Think About Me z roku 2021. V popisku s odkazem na text skladby stálo Víme, že na nás myslíš. Tady už jde doslova o recidivu a za ní jsou přísnější tresty.
1: Express FM. Novinka. Novinka. Express FM.
2: Tin Liquor a Hillslot. Edge of Forever.